0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

milujete. Rádio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
1: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
2: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
3: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
1: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A noc je den, a ve dne noc, a stále stejná klec.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Příjemné ráno, ladíte rádio, čas 5.57, první minuty, dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Přesně tak a před víkendem, ta páteční rána, to si člověk vždycky užívá tak nějak pocitově líp, tak doufejme, že to opravdu dobré bude. K tomu čerstvá informace, Kristýnka Kubánková a že nás toho dneska teda čeká hodně, já mám pocit, že to uteče.
0: Mraky, protože máme tady ještě časované hodiny, tři kola. Ale musíme je stihnout ve dvou hodinách, protože máme ještě po 8. hodině hosta.
1: Přesně tak. A já musím rozsvítit, aby nás bylo vidět.
0: My jsme zase zapomněli. To bude CRS.
1: Vysvětli.
0: Můžete nás totiž vidět taky na televizi Relax každý všední den mezi 8. a 10. hodinou v raní. A abyste nás dobře viděli, tak my potřebujeme svítit. No a když sem ráno přijdeme, tak na to někdy zapomeneme. No.
1: Přesně tak, protože tady už je světla habaděj, jo? Ale potřebujeme ještě taková dvě speciální svítidla, aby nám byl vidět každý pór.
0: Já bych to možná nechala spíš zhasnout.
1: Zamazaný tunou make-upu a podobně. Mimochodem si Čečaná, hezky.
0: Udělala
1: jsi jinak oči. Ne, dneska máš jinak oči.
0: Ne, pořád stejně.
1: Nebo jsi přitlačila na linku.
0: A nebo jsem na to špatně viděla.
1: Mm-hmm. Takže... udělala, zmývala. Jo, dneska je to. Ale to je jako jenom, že vidím, že něco jinak.
0: Nebo se tak... Postup stejný, jiný výsledek.
1: Tak co jsme to... No, tak jako prostě hezký den.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Skonto
11: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Řidiči s opatrností v tuto chvíli projíždějte určitě Brnem, konkrétně ulicí Šabovřeská, kde počítejte s dopravními komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Houbařská sezóna se začíná rozjíždět. Městském domě

0: Pět. Zatímco pár raných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém.
1: Morava aktuálně.
0: V Městském domě kultury v Karviné probíhá rekonstrukce vstupního vestibulu. Jak nám řekl náměstek primátora Andřej Bizoň, cílem projektu je vytvořit příjemnější, přehlednější a reprezentativnější prostředí pro návštěvníky i zaměstnance.
2: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená, ta modernizace bude mít všechny prvky, které to vyžaduje.
0: Hotovo by mohlo být už na podzim. Olomouc bude bezpečnější. Radnice chce na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova instalovat systém detekce jízdy na červenou. Řidiči tu totiž nerespektují semafory a to vede k častým nehodám.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenistu Jakuba Menšíka čeká v pátek životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20. rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Zvereva. Dvojnásobným vítězem turnaje

0: milujete. Je dlouhá předehra, takže můžeme 5. června s rádiem Čas a jenom co vidím v kalendáři, tak je tam čárka, takže tam budou dvě jména.
1: Ano, je tam mužské i ženské jméno.
0: Jaká, Lení?
1: Bude hodně dobra dneska.
0: Takže počkej, dobře, a bude tam Mil nebo Slav?
1: Slav.
0: Takže Dobroslav, Dobroslava?
1: Ano.
0: Jo, přesně tak. Po domácku?
1: Dobroška.
0: Dobroš? Nebo Dobroš, že jo, asi. Dobré, do... Jak je kluk?
1: To
0: Slávek?
1: Nevím.
0: Ale do...
1: Ale holka je Dobruška.
0: No to víme, no.
1: To je hezké.
0: Ale kluk?
1: Dobrošek.
0: Co ten kluk?
1: Dobrošek.
0: No nicméně, pokud máte svátek, alespoň jeden nás poslouchá, užijte si svůj velký den.

0: Tož co povíme, děvucho.
1: Že vám přejeme hezké ráno a že je pátek, to znamená, že nám jistě odpustíte, že už jsme takový trošku zpomalení.
0: To je takové to datum, kdy se to dobře pamatuje, protože pátek 5. června, Dobroš, koukal jsem se, Dobroš třeba, jo, Dobroslav, jakoby, nebo Dobroška, jak si říkala ty v kalendáři. Tři otázky, doufejme, že jednoduché v časovaných hodinách. Čtvrtek přinesl jinak jako tak něco speciálního, nebo přípravy na víkend, který tě čeká a kde teda opravdu vypneš doslova do písmene, doufám.
1: No byly trošku přípravy na víkend, ty budou ještě dneska dopoledne pokračovat, protože už dneska odpoledne odjíždíme do Trojanovic na relaxační jogový víkend, který organizuju. No a včera jsem si byla zase trošku jako zatrsat.
0: Zumba to znamená, jo. A tělo se nějak projevilo, protože říkáš po letech po tom prvním byla trošku jako menší svalová horečka, teď už asi musel říct, jo, tak já beru na vědomí, ne?
1: Ale fakt jo, já jsem před 14 dny byla po 15 letech vlastně poprvé na lekci a to jsem myslela, že tam vyplivnu plíce, že jako budu úplně vyřízená. No a je fakt, že včera to bylo mnohem lepší. Jo, jako ne, úplně jsem jako neplivala.
0: Krev.
1: A dokonce jsem si některé ty věci i totálně užila, takže jako zatím se tam pořád motám jak flaška pod splavem, protože ty věci vidím poprvé, ale je to skvělý. Fakt mě to baví.
0: U jogy víme, protože má spousty různých odnoží, je de facto pro každého. Takhle, na Zumbě, tam, kde jsi byla ty, jsi viděla plus minus ženy tvého věku, nebo...
1: Jo, tam nebo jsou normální holky.
0: Nebo je taky pro každého?
1: Je úplně pro každého a chodí tam i malé děti, i holky v mém věku. A mladší a starší a všichni. To na to mám ráda, že vlastně u toho tance je to úplně jedno. Prostě
0: a hlavně
1: si
0: hodně
1: zařádit.
0: Sexy, zumba, když se cvičí. Takhle, zumba se cvičí nebo tancuje?
1: To je poloviční tanec a poloviční cvičení. Mm-hmm. No, takže, a je to pořád ten stejný princip, pořád ty stejné rytmy a je to úplně geniální.
0: Takže
1: to
0: máme cvičme v rytme, pro mě ještě změla myšlenku.
1: Ne, jenom, že ten Beto Perez před těma, já nevím, 25 lety to vymyslel úplně skvěle. Mm-hmm. Víš, jak vlastně vznikla zumba?
0: Tak nevím, jako moje, jako takhle, co bych měl v hlavě, že se inspiroval třeba opravdu nějakými, já nevím, africkými kmeny a podobně, nebo nějakým tradičním tancem?
1: Ne, on byl lektorem aerobiku, ale jako samozřejmě i latino, že jo, Beto Perez, a měl nějakou lekci a zapomněl si prostě hudbu na aerobik a měl tam jenom latino.
0: Ježíš, to není africký,
1: no,
0: jo, to spíš latino směry.
1: Takže pustil vlastně to a začal na to improvizovat a absolutně ty dámy byly úplně totálně nadšené, tak si řekla, aha, to by možná mohlo fungovat a propojil v podstatě cvičení a tanec dohromady a už to funguje čtvrt století.
0: To znamená, i stylová muzika se k tomu vlastně hraje.
1: Jo.
0: Přesně tak, esence Latinské Ameriky.
1: Takže skvělá nálada, takže super. No. Takže teďka jsem byla ve Frýdku Místku, tam se cvičí na Olešné nebo na Nové Osmičce, takže kdyby se někdo chtěl přidat, tak doporučuji.
0: Výborně.
1: Jsou skvělý.
0: Tak to máme, cvičme v rytme bez vaty, to znamená za Lenču a Radima, nebo spíš za Lenču. Já se doptávám.
1: Pojď taky.
0: Cože?
1: Pojď taky.
0: Dobře, výborně, doladíme termín.
1: Uděláme z toho nějaké pěkné videjko.
0: Ne, určitě, už se těším. Moc se těším.
1: A za 10 let, tak už půjdeme na tu zumbu.
0: Ano. Takhle, a domluvili jsme se, že nikdy půjdeme na zumbu. Ano, takhle u toho zůstane, ano.
1: Jasně.
0: Hele, you never know.

0: Miley a taky Pepa a Joška a skupiny a grupy, hity, které milujete, české, slovenské, zahraniční na Rádio Čas, napříč republikou, taky mimochodem digitálně přes DAB+ a kdykoliv taky online na cezradio.cz. Tak horoskopy máme tady připraveny.
1: Těším se, co bude dneska. No a doufám, že tam teda budou všechna znamení.
0: Bože, nesíčkuj. Ano, v průběhu týdne se nám stalo, že vlastně tři znamení byla ochuzená, ale další tři si mohla vybrat ze dvou různých jako variant.
1: Ale zase na druhou stranu, my jsme včera vytvořili tak dobré horoskopy, že si myslím, že jako, že jsme hodně konkurovali.
0: A teď mi řekni, jestli to bylo včera nebo předevčírem, jestli už to neletí.
1: Já nevím.
0: Já taky teď právě přemýšlím, jo, včera byly
1: včera
0: ty pozitivní.
1: Včera jsme četli, jo.
0: Včera jsme brblali.
1: Včera jsme brblali.
0: Dobře, takže teď už realita s velkým R a Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek přinese určitou lehkost, dále dobrou komunikaci a ideální podmínky pro nejrůznější akce a týmovou spolupráci. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci mohou pocítit určitou vnitřní úlevu. Štíři budou modernizovat svůj domov a ryby se budou věnovat rekapitulaci uplynulého týdne. Beranům bude dělat dobře společnost, lvi si budou užívat svých harmonických vztahů a střelci by měli mít schopnost motivovat slovem. Býci budou úspěšní v práci, pany se mohou pokoušet měnit svou zaběhnutou rutinu a kozorozy by měli zkoumat dostatečnost svých financí. Blíženci mohou okouzlovat své okolí, váhy čeká den plný radosti a vodnáři by měli být magnetem pro nové příležitosti. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na Rádiu Čas.

0: Lenča a Radim, dobré ráno Moravo pro 5. červnový den, 6 hodin 18 minut. Včera to ještě bylo sem tam, dneska už je to úplně všude, takže možná už asi budeš tušidlení, jak jsem ti napsal poznámku, co chci zmínit.
1: Ano.
0: Takhle už se to řeší víc než 24 hodin. Picador, že jo, pracovní název.
1: Picador, ale já vůbec nevím, protože já jsem nebyla online.
0: Víš, možná jsi to slyšela nebo četla pod jiným názvem.
1: No.
0: O tom sochařském sympóziu jsi slyšela v Plané na Dlužnici?
1: Ano,
0: ano. Přesně
1: ano.
0: Tak. Je to na Táborsku a já jsem nejdřív myslel, jako, že to je socha vyrobená speciálně pro místní základní školu, kde je jako vystavená, ale ne, opravdu je to sympózium. A téma bylo voda, no a jedna z těch šesti soch se jmenuje Zrození vody. Autor Zdeněk Tománek, mimochodem já ho zdravím a Zdendo, nedejte se, protože já ji miluju. Nicméně podle ostatních to není kapka vody stékající ze skály, ale Lení?
1: Tak takový ten objekt,
0: Bimbas.
1: Který... Tak,
0: Bimbas.
1: Já jsem chtěla říct objekt, který máme rádi v Brně.
0: Brno si mohla střihnout, který máme většinou rádi.
1: Tak, máme ho velmi rádi.
0: To je zvláštní, že všichni jsme se jakoby částečně z toho objektu zrodili, ale jakoby všichni jako tedy hudráme na to, jakože, že to nesmí být stvárněno umělecky, že jo?
1: Tak to hudráme jenom tady třeba v takovém Butánu, tak tam je to posvátné. Tam jsou na každém rohu.
0: V Bután jsou mimochodem i takové ty sošky, které mají jako ty i ta velká mužství, jako by taková zvětšená, přesně.
1: No
0: tak,
1: jasně, no. Tam se to uctívá. Mě teda pobavilo tady, a to si myslím, že je to jako nejlepší místo, kde to může být, že ta socha stojí mezi kostelem a základní školou.
0: Říkám, no.
1: No, to je krásné. Takové, to je vlastně zrození.
0: Někde, já jsem myslel, že to je navážno, ale někde trošku s nadsázkou řekli, že mohl autor aspoň říct právě, že to připomíná, nebo takhle, že to je óda na Picador, protože tak se právě v té oblasti těch jižních Čech říká párku v rohlíku. Jo? Oni říkají to, ale Picador, víš, jako, že to je vlastně, jo,
1: ale to nevypadá jako párek v rohlíku.
0: No jako už okousaný trošku, jo, ukousnutý, ale prostě...
1: Ne, vypadá to úplně jako prostě mužské přirození.
0: Vypadá to jako párek bez rohlíku.
1: Ale mě to nepohoršuje, mně se to líbí.
0: Já bych si to dal domů.
1: Že jo?
0: Akorát jako té mojí malé garzonce. A já nevím, jak je to velké, protože na některých fotkách,
1: to vypadá,
0: když je to
1: větší, zblízka, menší,
0: tak je to obrovské,
1: že?
0: No.
1: No, no.
0: A nevím, jestli to není těžké tak, jako jestli by to unesl ten byt, jestli by to nepropadlo třeba do sklepa, víš?
1: Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že je z toho taková kauza, tak se můžeš Zdeňkovi Tománkovi ozvat, jestli by tě to neprodal. Protože myslím, že mezi kostelem a školou to dlouho nezůstane.
0: Nedělá,
1: v našich končinách.
0: Nedělá, možná dělat takové ty zmenšené skulptury, víš, jako
1: no,
0: by tak doby to jako
1: no.
0: Při,
1: Mimochodem, Zdeňku, jeďte do Brna, tam by vás oslavovali.
0: No, jasně, jo.
1: No, tam, ne, no jo, jenomže zase, kdyby to bylo v Brně, tak tam by si toho nikdo ani nevšiml.
0: A myslíš, že Zdenda vůbec netušil, když tvořil?
1: Mně to přijde trošku jako provokace.
0: Protože pokud se
1: tak
0: nepletu...
1: Tak netušil, tak neviděl to nikdy.
0: U brněnské sochy Jošta se taky přece řešilo, jako jestli omyl nebo ne. Já myslím, že omyl to rozhodně není, že jo?
1: Já si myslím, že omyl to není, ale zase na druhou stranu, my už jsme tak vycvičení v Brně tím orlojem, že my už to vidíme úplně všude.
0: Já se ještě koukám.
1: Teď i anděl na kostele svatého Jakuba má vystrčený zadek. Prostě Brno je tím pověstné. No.
0: Přesně tak, takže lidi, ať je umění. Pokud náhodou nejste internetoví, tak třeba doporučuji v záznamu mrknout i na televizi Relax, kde si můžete prohlédnout, o čem že se to vlastně povídáme.
1: Ale když se jak na to koukám, tak krásné zrození vody.
0: Ne, jako je to ňuňané, to je úplně jako značka Ideál. Radio Čas.

0: čistit.
1: Co to bylo?
2: Cože? Jsem vůbec nevěděl, že tam je. Tati už si starý, myslím, že tam bylo.
1: Nic takového.
2: Jo, to bude asi z nějaké filmařinky od Krištofů, no, na Rádiu Čas. Dobré ráno, 6.26. Hele, je dobré češtinářsky říct, pojďme, budeme si lízat? To asi ne, že? Ne se, si, to ne. Protože pojďme si zalízat je taky blbý. Prostě, Leni.
1: Proč neřekneš normálně říct, zmrzlina?
2: Můžeš mi říct, proč vypadáš ještě unavenější než v 6 ráno, když se mnou mluvíš? já tě vyčerpávám? Nebo
1: já myslím, že naši posluchači se nediví.
2: Dobře,
1: proč neřekneš normálně, že dnešním tématem je zmrzlina?
2: Můj, no tak jo. Tak jakou příchuť zmrzliny máte nejradši?
1: Jo, takhle jako, že to je nuda, jo. Že pojďte si lízat je
2: lepší. Já jsem uvažoval, jakoby, pojďme si lízat, no ne, protože...
1: A nebo zalízat.
2: No, to je to stejné, to vychází, to právě proto to říkám, no.
1: Tak já nevím.
2: Takže ta zmrzlina.
1: No, takže zmrzlina.
2: Než se ptáme posluchačů, tak trošku probereme sebe, kdyby to byla ne Sofína volba, ale prostě jedna, jo, která se ti objeví v tom pomyslném pohárku pokaždé, když na ní dostaneš chuť. Jaká by to byla?
1: Čokoládová.
2: Tam máš jasno, jo?
1: Tam mám jasno.
2: Bylo to od dětství, nebo jsi k tomu došla až jakoby, protože já jsem se třeba s čokoládovou měl v dětství, ale teď ji mám docela rád.
1: No vlastně až později, protože když jsem byla menší, tak jsem milovala ovocné, takové ty sorbety, no za nás nebyly sorbety, za nás byla moje voda, že?
2: Jo, vodová.
1: No. Ale, no takže ovocné, ty vodové, no a až později čokoládová. Mm-hmm. A ty?
2: Kdybych měl jen jednu říct, jo?
1: No,
2: tak asi pořád vždycky říkám tu pistáciovou. Nicméně, co si pamatuju, tak v dětství, jakoby do té doby dospívání nejlepší, jako jsem kdy jedl, byla punčová. A v ní byly kousky rozinek. Ta byla opavěc, vím, že to byla italská cukrárna, se tomu říkalo, ale asi vždycky dávám hlas té punčové, no.
1: Já jsem se třeba nikdy nepotkala s vanilkovou, ale co mě teďka baví, jak jsou ty nejrůznější příchutě, protože teď už jsou zmrzlinárny a gelato a podobně, tak v Praze jsem si dávala makovo-švestkovou.
2: Maková je geniální,
1: jako mňam.
2: Už jsem měl dokonce štěstí, protože znáš mě, já rýžový nákyva podobně, už jsem měl i rýžovou, jo. V podstatě jako sladká rýže, jako akorát chlazená. Kdysi jsem měl trošku kulturní šok, ale pozor, dneska řešíme ty pozitivní věci a překvapilo mě to černý bez, jo. Nechutnalo to totiž jako bezinková šťáva, kterou naprosto zbožňuju, ale spíš jako by to zelené kolem, myslím,
1: jo,
2: rozumíš.
1: Jo, jako ten, jo, jo, jo.

0: 9 nebo něco, no, takže no. Tak, no.
1: Jo, jako teďka ty příchutě, já myslím, že se to bude jen hemžit na našem Facebooku, anebo taky na našem WhatsAppu, kam můžete přispívat na 7766 12 800. Já jenom teďka přečtu třeba od Markétky příspěvek: poslední dobou ujíždím na pistáciové, ale takové to té tmavé, poctivé. Nejlepší jsem ochutnala v Karolíně v Ostravě, ale točenou mám ráda jahodu a vanilku.
0: No a první, která přistála už, jak jsme o tom začali dřistat přes WhatsApp, rádio a čas, mimochodem naše číslo je 77 66 12 800, nejlepší zmrzlinka, vlašský ořech a káva.
1: Oh.
0: Což mimochodem by šlo i krásně dohromady, že jo?
1: No, jako to je úplně kombo. Skvělé kombo. A jaké je to vaše, klidně pište, nahrávejte hlasovky, těšíme se na to.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90, a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
2: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
6: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
7: To se ještě domluvíme.
2: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
8: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
2: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
8: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
9: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Lení, víš, jak se říká, většinou to bývá u různých filmů, nebo no, dokumentu ani ne, u filmů, jakože během natáčení nebylo ublíženo žádnému zvířeti a podobně. Jo,
1: tak to se říká, nebo se to i píše.
0: Prosím tě, můžeš potvrdit, že při vzniku nového videa za ranní partu, kolik je vám let, nebylo psychicky ublíženo žádné ženě, že jsi to jenom hrála?
1: No.
0: A že si dokonce ještě dostala zadání, ať vypadáš trošku jako ne tak atraktivní, jako jsi
1: no.
0: V reálném životě. Co?
1: Ne, je to pravda, je to opravdu jenom hrana.
0: Dobře, fajn, ale lidi to baví, no.
1: Ale to, je to sranda.
0: To jsem viděl, kolik vám je let, takže Facebook, případně Instagram, pokud jste po ránu takový nějací domlácení bez energie, tak snad vám to zlepší den. Stejně jako možnost vyhrát 500 na nákup.
1: Ano, máme tady poukaz na nákup na e-shopu Vento Bohemia, kde si můžete pořídit spoustu skvělých věcí nejenom do domácnosti, taky produkty osobní péče Nibo nebo Me Too a samozřejmě čističe Dr. House.
0: Plus nějaké ty sladkosti jsme se koukali, takže v podstatě nákup pro celou rodinu. Opět zodpovídáte jednoduchou otázku, něco jako takové malé víš, nevíš v časovém limitu, ale je důležité dovolat se ve správném pořadí, určit si.
1: Tak dneska pátý v pořadí na 7766 12800, volejte právě teď. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: hodiny Rádia Čas.
1: První kolo dnešního dne časovaných hodin je právě teď před námi, no a na telefonu už by měla být Lenka. Lenko, krásné ráno.
2: Krásné ráno i vám.
3: Mimochodem, jaký bude víkend? Jasně, z části to nevíme, ale jsou nějaké plány, něco, na co se těšíte o víkendu?
2: Tak chtěla jsem umývat okna, takže určitě
3: na co
2: bude
3: se
2: pršet.
3: Těšíte, se ptáme.
2: Na ty čistý okna.
1: Na ten výsledek, že jo?
2: No přesně.
3: Víte, co se stane, až ji umijete?
2: No bude pršet.
3: Ano, přesně tak. Stává. Dobře, všechno podstatné víme, časované hodiny asi známe, takže jste připravená?
2: Ano.
3: Dobře, tak když to máme dneska jako téma, prosím vás, vyjmenujte nám alespoň 5 příchutí zmrzliny.
2: Pistáciová, vanilková, karamelová, broskvová, jahodová, smetanová, čokoládová. Ještě i se slaninou mají.
3: Lení, a stihla jste jich 5?
2: Asi jo, nevím.
1: Já bych to neuznala. Mně tam totiž chyběla šmoulová.
2: Tak to ani neznám.
3: To je upřímně, to je kategorie zmrzlina, když to vezmeš kolem a kolem. Já jsem doteď jako nepřišel na tu chuť, po čem chutná, no, ona je prostě jenom sladká.
1: To jsou prostě namletí šmoulové.
3: No.
2: Já jsem teďko dokonce i ochutnala krupičnou kaši a tam mi teda nechutnala.
3: Ne, pozor, pozor! Jestli chcete výhru, tak už to říkat nebudete. Pardon, já se zapomínám občas. Ne, tak naopak, já jsem měl teda... A měla jste jenom bílou, nebo taky jako s nějakým...
2: Bílou.
3: Ne, tak to byl pro mě zážitek, teda
1: jo.
3: Se přiznám.
1: Je dobrá, jo.
3: Pro boha, no ta krupičná kaše.
1: Aha.
3: Měli zna kila.
2: Já jsem nevěděla, jako co si mám o tom myslet.
3: Mimochodem, vy jste zmínila úplně na konci, tak už jak byla ta znělka, že je i slaninová. A nějakou, nějakou vůbec slanou jste někdy měla?
2: Myslím, že ne.
3: To už není soutěžní, to
2: jsem neměla, ale vím, že teďko v tom Burger Kingu mají právě tu smetanovou, mají to posypanou, nebo s karamelem a mají to posypanou slaninou.
3: No, jako aha. Takhle, zmrzlina vám není neznámý pojem, řekneme
1: tak,
3: to takhle.
1: Tak, no. Každopádně neznámým pojmem vám nebudou ani nákupy na Vento Bohemia, protože poukaz je váš, takže ještě jednou moc gratulujeme.
2: Děkuju.
3: Lení, mějte se krásně, užijte si
2: to. Taky, hezký den, na kanál.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Bylo 6:45, posloucháte Rádio Čas, Lenča Radim, hity, které milujete, a máme tady slaný karamel, a máme tady mátovou, máme tady mango sorbet, vanilkovou, pistáciovou, pamatuju si na výbornou vanilkovou, politou čokoládou a posypanou oříšky, točili to dole na Václaváku a vždycky tam byly fronty, je to tak 30 let zpátky, píše Lenča, a tak asi chápete, o čem si dneska povídáme.
1: Dneska se vás ptáme, jaká je vaše nejoblíbenější příchuť zmrzliny. Mm-hmm. No a když jsme u té zmrzliny, tak dáme kvíz.
0: I'm open, jsem tomu otevřen.
1: Našla jsem zmrzlinový kvíz, ani jeden z nás ho nezná. Mm-hmm. Nevíme odpovědi, takže teďka budeme tak střílet od boku. Jo.
0: Můžete si to vyzkoušet s námi, když no. Tak.
1: Ještě na počátku 18. století byla zmrzlina určena jen pro honoraci, ale postupně hlavně za přispění Italů, které v 19. století vyhnala z domova válka, se dostávala i k obyčejným lidem. Zmrzlinu bylo možné nejčastěji ochutnat. Tak za A v lékárnách, kde byla nabízena hlavně z důvodu, že byla považována za léčivou, nebo v holičství, kde byla možnost udržovat zmrzlinu chlazenou ve vodní lázni, a nebo od pouličních prodavačů s pojízdním vozíkem.
0: Bože, kdo to vyrábíte, ty kvízy, jako takové dlouhé zadání, abych usnul ve vlaku i, no tak jako, tak logicky, jako takhle, nabízí se nám Cčko, ale jestli to nebude nachytávka, možná, že holič, ty už to víš?
1: Já nevím, ne. Nevím.
0: Dáme holiče?
1: Tak dáme holiče, jo. Ne, a je to fakt pojízdný vozík,
0: no, tak jako to se nabízelo, no tak zkus ještě jednu, nebo se, a když se urazíme, tak už to necháme.
1: Jak se zmrzlina dostala do Evropy, to je otázka. Jedni tvrdí, že ji přivezli Maurové, kteří v 10. století ovládli Sicílii. Další možností je, že se ve 13. století vrátil do Itálie s receptem mořeplavec Marco Polo.
0: To jsem slyšel já, dej Bčko.
1: To je Ačko.
0: To je pořád ještě Ačko? Bože, to je úvod, nebo co to...
1: Dobře, tak dávám Marco Polo.
0: Jo.
1: A je to správně.
0: Hurá, hurá. Tak můžeme jít ještě dál, dokud se neurazíme.
1: A je to na dlouho. Zmrzlinu znali už ve starověku. Led a sníh přelitý sladkou šťávou, v podstatě něco jako sorbet, milovali již ve starém Řecku. Odtud pochoutka se rozšířila do Říma, kde se císař Nero stal přímým zmrzlinovým maniakem. Vybudoval speciální sklepy, kde se daly ledové propriety skladovat. Aha. To jsem ani nevěděla, věděl jsi to.
0: Mě zajímá, ale jak vyrobili led ve starém Řecku a Římě?
1: No, led a sníh.
0: Jo, oni ho snášeli z různých hor asi,
1: no
0: ne?
1: A teď to je. Mu štafetovým během nosili otroci z alpských ledovců. Mm-hmm. Získával každé ráno z kapek rosy, proto posílal vždy nad ránem stovky otroků. Draze kupoval od tehdy populárních překupníků ledu. A jak by jako fungoval překupník ledu?
0: A jestli chápu,
1: ty
0: dobře,
1: to neměli jako uchovat.
0: To, co čteš poslední 3 minuty, tak jenom úvod k té třetí otázce, jo?
1: No to už jsou možnosti.
0: Já jsem myslel, že říkáš zajímavost.
1: Ty mě vůbec neposloucháš. Já jsem vůbec,
0: a to vždy to znělo jako souvislý příběh.
1: Ne, tak buď to...
0: No kapky rosy to nejsou, to jsou ti, co to snášeli z hor, to vím.
1: Dobře, fakt, ty to víš? Proč to neřekneš hned?
0: No já jsem to říkal, ale já jsem myslel, že to říkáš jako úvod.
1: Ne.
0: Tak proč neřekneš za A?
1: A hele, tady mám krátkou.
0: Ura.
1: V českých zemích se zmrzlina objevila v 18. století. Průmyslově se u nás mražené krémy začaly vyrábět. Za A. Mhm. To už je možnost, jo. V roce 1935 ve Valtrově mlékárně v Praze, v roce 1949 v pražském Laktosu, v roce 1953 v Kýské mlékárně v Praze.
0: Tak já doufám, že už za první republiky měli, ne, zmrzku.
1: No, taky myslím.
0: Tak pana Valtra dáme.
1: Dobře. Ne. V roce 49.
0: Až po válce, jo.
1: A jednalo se o mražený smetanový krém Polárka.
0: No jasně.
1: Na obalu měl vyobrazeného ledního medvěda a zasněně hledícího na Polárku.
0: Někteří pořád ještě vzpomínají nostalgicky.
1: No vidíš to.
0: A tak dále, tak
1: ještě chceš,
0: tak
1: jo?
0: Tak ještě jednu tam přihoď, já tím to uzavřem.
1: Další milník zmrzlinové historie, rozhodně ten z roku 1718. Stalo se tak v Londýně, kde si jistá Mary Ealesová vysloužila jedno zmrzlinové prvenství. Tato dáma vymyslela kopečkovou zmrzlinu, to je Ačko, to už je prosím tě možnost, jo. Za B vytvořila vanilkovou příchuť, předtím existovaly jen ovocné zmrzliny. Za C ve své kuchařce popsala první recept na zmrzlinu.
0: Já, jedna česká virální dívka, nebo taková jako mladá žena, a ta teď zkouší postupně skoro všechny recepty od Retigové. Jo?
1: Ano.
0: A vím, že zkoušela postaru vyrábět právě i zmrzlinu v nějakém stroji, který tam dáš jako tu smetanu, obložíš to ledem a nějak to zasypeš solí. Takže teoreticky říkám, jestli to nebyl ten recept, Cčko.
1: Jo, dobře. Ano.
0: Výborně, výborně.
1: Pravda.
0: Výborně. No, tak super, ne?
1: Jo, byla prvním člověkem, který recept uveřejnil.
0: No, no, tak jo.
1: No, tak jako tleskáme.
0: Tleskáme si. Dozvěděli jsme si něco nového, vypište, nahrávejte, kterou zmrzku máte nejradši, 651, a jestli teda dovolíte, my odskočíme, protože máme chuť na kávovou zmrzlinu.
1: A hlad.
0: A hlad.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Radio.

0: za 4 minuty, no za 3 minuty, no něco mezi 7. Čerstvé informace jsou připraveny Kristýnka Kubánková a my taky sem tam posíláme informace, které vám většinou zprostředkují nějaký hezký zážitek, tak jenom ať jste na to připravení v dalších dnech, Lení.
1: No a právě teď vás chceme pozvat do Brna, kde už příští víkend, tedy 12. a 13. června, probíhá skvělá akce na brněnském výstavišti Transport Show Truck Bus and Brno 2026.
0: Já se vám strašně moc omlouvám, protože víte, jak já to mám s technikou, mě na to nejvíc zaujalo, že doprovodným programem je i Burger Festival, jo? Takže jako, kdyby jste měli podobné jako já doma, tak i nalákejte, že tam bude i masíčko, nicméně prevence je základ, to bych si možná vyzkoušel i já, neřidič, třeba měření pro řidiče zdarma, zraku tedy, pardon, měření zraku, to je důležité, no ale samozřejmě spousta technických věcí, tak třeba i Stančou Adama Special Pešla, on byl myslím i tady ve studiu Rádia Čas několikrát, že? Co dál?
1: Taky výstava treku, autobusů, dopravní techniky, dakarský speciál, Aleš Loprajze a hlavně tam bude doprovodný program nejenom pro dospěláky, ale taky pro děti, takže si myslím, že příští víkend v Brně si rozhodně přijdete na své úplně všichni.
0: A už jenom v rychlosti, protože je 5., tak mi jenom cinklo, my už jsme to zmiňovali několikrát, dneska naposledy se můžete přihlásit do v podstatě rozmarných slaností řeky Ostravice, kde bude dokonce i bláznivá Crazy Lot Rádia Čas, sjíždí se právě Ostravice.
1: Přesně tak.
0: Příští týden a dneska poslední možnost registrace, kde vám přihodí i 2000 na výzdobu té lodi, že jo?
1: Je to taková vlastně novodobá Neckiáda a vždycky je ta akce moc krásná, takže to stojí za to.
0: Rozmarneslavnosti.cz, podrobnosti, no a zbytek necháme na Kristýnce.
2: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Megaléto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Řidiči s opatrností v tuto chvíli projíždějte určitě Brnem, konkrétně ulicí Šabovřeská, kde počítejte s dopravními komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku přibývá cyklostezek. V Ostravě proběhne další ročník muzejní noci. Prostějov zná vítěze participativního rozpočtu. Krásné ráno vám u zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá cyklostezek. Zhruba každý 20. člověk už využívá kolo jako hlavní dopravní prostředek. Jenže i když města cyklostezky rozšiřují, jejich síť ve srovnání s jinými zeměmi stále nedostatečná.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se zítra koná 17. ročník oblíbené muzejní noci s tématem tajemství. Desítky kulturních institucí otevřou své brány v pozdních hodinách, a to zcela zdarma. K návštěvě nové radnice zve i primátor města Jan Dohnal.
2: Zahájíme program vlastně 17.45 na Prokešově náměstí a od 18. hodin potom budou prohlídky samotné nové radnice, které mimo jiné zpřístupní i běžně neveřejné prostory. Bude tady možnost potkat se i se mnou, takže pohovořit i o problémech města. A samozřejmě jako tradičně otevíráme během této noci právě i vyhlídkovou věž nové radnice pro veřejnost, a to zdarma.
0: Pro návštěvníky je navíc zajištěna bezplatná doprava speciálními autobusovými linkami. Prostějov zná vítěze participativního rozpočtu. Jedná se o projekty zaměřené na rozšíření diskgolfového hřiště v Kolářových sadech, vybudování veřejného ohniště Chutěbory, modernizace dětského hřiště v Krasicích a rozšíření venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučila. Radnice na tyto investiční akce poskytne 3 miliony korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Dnes přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Svěřenkyně trenérky Klimkové budou cílet nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti. Zápas s Albánií má výkop o 17:30 večer.

0: Sponzorem počasí je zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Ahoj Leníčko a Rádio, já miluju čokoládovou zmrzlinu, ale chutnala mi i morušová, perníková a mentolová. Ty jsem jedla na Slovensku. No přesně tak, to jsou i takové ty jakoby ty bonusy zmrzlinové, protože dneska pomalučku na začátku letní sezóny sondujeme, kterou příchuť máte nejradši.
3: A teda mentolová, to je celkem unikát, to se nedokážu moc představit.
2: Já myslím v kombinaci s čokoládou, že to bude chutnat jako
3: mentolka.
2: Já snad asi můžu říct, znáš takové ty dobroty After Eight se to jmenuje?
3: Mm-hmm, jo,
2: tenké čokoládové polštářky s tou, jak já tomu říkám, zubní pastou. Někdo to absolutně nemusí, já to zbožňuju.
3: Já jsem pořád přemýšlela, jak chutná tady tahle zmrzlina, protože přesně tenhle název měli ve zmrzlinárně nebo v cukrárně v Novém Jičíně. Mm-hmm. A já jsem si říkala, co to je, a tak už aspoň vím. No každopádně na Facebooku Rádia Čas, co se týká těch vašich oblíbených příchutí, tak tam je to spíš klasika. Protože Renča napsala mango sorbet, miluje ji i můj pes. No a dnes jsem měla sorbet rakitník a byl luxusní, ten pes nechtěl. Jede jen po mangu.
2: Já se koukám, že v přímém přenosu právě autorka tady Alenka té mentolové něco dopisuje, ale co, to se dozvíte až za chvíli a mimochodem bude to velmi, velmi hravá hodinka, to můžeme prozradit. Lenča Líšková.
3: Radim Sobyslav Bednář.
2: A dobré ráno Moravo, 7.05.

0: Tak jsem možná navnadil trošku brzy, protože Alenka pořád píše a Alenko, doufám, že to nebude taková ta zpráva, že my na to čekáme 5 minut a pak tam bude děkuji, ok, že jste přečetli, no, nebo něco takového. Jo.
1: Nebo ok.
0: Ano, ano. I jinak teda řešíme zmrzliny. Klidně řekněte i takové ty netradiční příchutě, které jste ochutnali. Alenka, rádi tu kombinaci s čokoládou, mentol jsem si dala taky a chutnala jako právě ty čokoládové čtverečky plněné mentolovou náplní. Pro změnu ve Štúrově, kam jezdíme na dovču, tam vždycky něčím překvapí. Alča, Alča začala psát další 3 tečky, ale to už třeba necháme na někdy jindy.
1: Každopádně, co vy a vaše oblíbená zmrzlina, já jsem si teď vzpomněla na jednu, která frčela za nás hodně, že byla taková jako unikátní a já jsem ji tehdy milovala, teď už moc ne, ale tehdy jo, a to byla stračatela.
0: No jasně.
1: Protože v tom jsou ty kousky čokolády a to já jsem se potom mohla úplně utlouct.
0: Ale vlastně jako neutrální, no, protože byla taková smetanová, že jo, a ty no, jo, jo, to je dobrá. Jako nenapadne mi si jí dát, ale neměl jsem si nikdy žádný problém asi tak. Já jsem se třeba v dětství v životě nepotkal s citronovou, jo. Já přitom jako citronové příchutě mám rád cokoliv, ale jako, že bych si dal citronovou, no, já jako divnou konzistenci.
1: Jak kdy, nebo jako dřív možná párkrát, ale co mi třeba chutnalo z těch ovocných, která byla hodně osvěžující, podobně jako ten citron, tak bylo zelené jablko. To bylo taky moc dobré.
0: To no, mám jeden traumatický zážitek.
1: Jak to?
0: Myslím, že to bylo v Krnově, kde právě paní říká, no dneska máme příchod zelené jablko. Ty už si to možná nepamatuješ, ale za mě, když jsme byli děti, tak byla taková vonavá mídla na ruce.
1: Ano.
0: A vonila právě po zeleném jablku. A ta zmrzlina chutnala přesně tak.
1: Jako to mídlo.
0: Už chyběla jenom ta pěna, jo, přesně tak. Takže jako někdy, někdy to prostě nevychytáte. Prosím vás, takže pište, nahrávejte a taky hrajte s námi, protože v této hodině jsme se rozhodli být hodně štědří. Máme tady pro vás další várku 500 na nákup u ventobohemia.cz. E-shop, kde si pořídíte ledacos pro celou rodinou. Pro vaši třeba i sprcháč, vanu, to je čističe doktora. Říkám ano, to správně. Tak kdybyste chtěli, tak máme jednoduchou otázku.
1: Tak dáme to hned?
0: No jo, asi
1: tak
0: jo.
1: Tak kolikátý v pořadí?
0: 6.
1: Tak 6. v pořadí a volejte na 7766 12 800 právě teď.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Rádia Čas.
1: Je těstovka na nákup o ventobohemia.cz, dneska ještě dvě kola, přičemž to jedno právě teď probíhá s Lenčou Radimem. A kdo pak na lince Rádia Čas? Dobré ráno.
2: Honzo, dobré ráno.
3: Krásné ráno, tak Honzo, jaké to ráno dneska máte, jak se probouzíte do pátečního dne?
2: No já v podstatě úplně nevím, protože jsem vás poslouchal při minulým, asi to byly časované hodiny, nevím, co to bylo za vstup, a tam jste se bavili o krupičné kaši.
3: Jo.
2: A já jsem úplně na ní dostal chuť, protože já si ji dělám vyloženě, respektive žena mi ji dělá, výborně sladkou, posypanou grankem, do toho naskládaný kousky milky, teď se to krásně rozteče v teple, a hodně másla, aby to pěkně okolo bylo úplně jak bazének. A pak si to pěkně takhle odlupuju pěkně polívkovou lžící a je to úžasný. Takže vidím to na víkend, že minimálně k snídani nebo k večeři něco takového bude.
1: Jsme se bavili v rámci dnešního tématu, vlastně posluchačka říkala, že měla čest ochutnat právě jako příchuť té krupičné kaše, takže šel byste do toho, kdybyste na ní narazil?
3: Na zmrzlinu s touto příchutí.
2: Určitě bych to zkusil a já doufám, že by to nebyla jenom krupičná kaše, že by to bylo třeba ještě s něčím, třeba krupičná kaše s čokoládou. Jo, nebo s nějakým zajímavým sorbetem.
1: Víte, co chcete, to se nám líbí, ale teď budeme chtít něco my. Jednoduchou otázku a ještě ideální odpověď, abyste vyhrál. Takže připraven, Honzo?
2: Ano.
3: Honzo, kolik dní má přestupný rok?
2: No já myslím 366.
1: Jak jste k tomu došel?
2: Já nevím, tak normálně 365. No a když hodím 29. tak o jeden víc.
1: Přihodíte jedničku, jako co tady máme dělat, no? Je to tak, je to tak.
3: Poukaz do Vento Bohemia na e-shop v hodnotě 500 korun je váš.
2: Super, moc krát děkuju a i mě bude líp teď chutnat kafe.
1: Přesně tak, mimochodem poslední otázka logicky k této výhře. U vás doma spíš kdo má tendenci nakupovat online, nebo jestli to praktikujete oba, nebo spíš partnerka?
2: Tak jako nějak tak nakupujeme oba online, ale musím říct, že jako radši jakoby do obchodu. Jo, jako online, jo, ale musím říct třeba takový nákupy dvakrát, třikrát do Freepecu jsou daleko lepší, než někde jako čumě do tabletu. No.
1: Honzo, to je ideální výhra pro vás.
3: Tak jo, mějte se krásně, pohodové nákupy, přežijte ty nákupy
1: víkend.
3: Nějak a naslyšenou.
2: Vám taky hezký víkend, nashle.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: 7.20, Lenča Radim, Rádio Čas, horoskopy, taky víš, nevíš, které pro nás připravila Kristýnka. A já teda s dovolením ještě jednou zmíním video, kterým jsme vám zpříjemnili, doufám, páteční ráno na Facebooku, Instagramu, jmenuje se Kolik je vám let, a já se nemůžu nezeptat, Lení, vlastně, jako jestli jsi byla někdy takhle tázána přímo a hlavně kolik ti bylo typováno, protože víš, že jsem ti říkal, že když jsi přišla sem, myslel, že jsi nějaká 25-letá holka.
1: Tak to by bylo super.
0: Vždyť jsem ti to říkal, ale.
1: Jo, říkal, ale tak jako bylo by to fajn, kdyby mi bylo 25.
0: No, ale jako už se ti někdy stalo, já to řeknu takhle, sestřenka byla asi 5 let zpátky plus minus na nějakém pošplese v Praze, no. Jo, takovém opravdu, takovém to, tam jako musíš mít nějaký ten dress code a podobně, a nakonec ona byla s kamarádkou a sesadili je u stolu, což tam jsou nějaké ty pořádky, s párem mužů, jo, to kluci byli prostě spolu, tak se holky rozpovídali, no a sestřenka byla hloupá, možná už trošku jako měla něco v sobě a zeptala se toho mladíka, jako kolik si myslí, že je. A on nebyl gentleman a typnul si správně, což je ale urazilo, jo. Tehdy to bylo, myslím, že 40 a podobně, jo. A mluví o tom dodnes, jo. Tak právě proto se ptám.
1: No, stalo se mi samozřejmě, protože tak to jako to, já nemám žádné zákroky a tak, takže to prostě neobčuráš ten věk. A byla jsem na józe a tam jsme zkoušeli stoj na hlavě. Uh-huh. A bylo tam, to bylo ještě v Olomouci, takže v Olomouci jsou samé studentky, tam chodili na tu lekci. A byli o mnoho mladší než já, ale tak já jako prostě to jako nějak neřeším, protože ten vnitřek je pořád stejný, tak, no, to tak, tělo vypadá tak, jinak.
0: Ano, ano. A to lidi nepřesvědčíš, oni se na to přijdou, jo. Sami, no.
1: A je to čeká za těch 20 let. No a teďka jsem tam zkoušela ten cvik na té podložce a tam se na mě všichni tykají a tak prostě chápeš, ne? A ona se na mě tak podívala, ale tak soucitně, jako fakt, jak na tu starou babku, jak mi to nešlo. A říká, ne, však se nebojte, to určitě zvládnete. Uh-huh. A já úplně, a je to tady. A je to tady, už mi prostě vykají tady na lekcích jogy a už jsem úplně v čudu. Jsem odepsaná, kyslík, totální.
0: Mně se to stalo jednou, nebo dvakrát asi v životě, kdy jsem jako teda řekl ten věk a ta reakce byla jenom jako, že
1: Jo.
0: Protože člověk tak jako někdy trošku jako čeká, že a nevypadáš, víš, a podobně. No. A většinou to byly mladí a já. Já, tak prostě mrkněte, třeba vám to něco připomene. Milan je připraven, jo, jenom připomínáme, po 8 hodině máme hosta, takže tohle je poslední várka horoskopu pro tento den, jo, takže se všichni seběhněte a poslechněte se.
1: Navzájem se poslechněte.
0: Jaké bude to 5. června.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek přinese určitou lehkost, dále dobrou komunikaci a ideální podmínky pro nejrůznější akce a týmovou spolupráci. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci mohou pocítit určitou vnitřní úlevu. Štíři budou modernizovat svůj domov a ryby se budou věnovat rekapitulaci uplynulého týdne. Beranům bude dělat dobře společnost, lvi si budou užívat svých harmonických vztahů, a střelci by měli mít schopnost motivovat slovem. Býci budou úspěšní v práci. Pany se mohou pokoušet měnit svou zaběhnutou rutinu a kozorozy by měli zkoumat dostatečnost svých financí. Blíženci mohou okouzlovat své okolí, váhy čeká den plný radosti a vodnáři by měli být magnetem pro nové příležitosti. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Něco se chystá.

0: Investu. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
12: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
11: Vstupenky na ticketportal.cz.
13: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
14: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.

0: Protože dneska se vás na to ptáme, hlavně tedy ty příchutě. Konec konců můžeme zasondovat u dalšího respondenta. Milá kolegyně Kristýnka Kubánková ve studiu Rádia Čas. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj,
1: dobré
0: ahoj. Ráno. Máš nějakou oblíbenou příchuť zmrzky, nebo takhle jsi zmrzlinová?
1: Jo. Já se většinou snažím vyhnout takovým těm čokoládovým a vanilkovým. To fakt jako ráda nemám. Většinou upřednostním takové ty sorbety. A nebo jsem si poslední dobou oblíbila takové ty jako zvláštní kombinace. Třeba zmrzlina krupicová kaše.
2: Ale ty jsi poslouchala.
1: Já jsem
0: Ne, byla tady zmíněna, protože posluchačka říkala, vyzkoušela jsem Nevermore, já říkám, neznám nic lepšího.
1: No.
0: Posluchač říkal, že dostal hned chuť na krupici, takže jako i nás víc přízní.
2: Ale kde jste ji sehnali? Já jsem krupicovou kaši nikdy neviděla.
1: Rohlík. A nebo... Že co?
2: Už dneska končíme.
0: Ne, nic jako, to je prostě u jednoho prodejce, jakoby, jo? No a
1: no,
0: a?
1: No. A nebo potom ti dám tip na jeden obchudek v centru, kde se
2: dobře,
1: sehnat.
2: Dobře, tak jo.
0: Já si tady vyřeším
2: malý. V centru Ostravy někde.
1: Ano.
0: Malý recitu vyřeším. Tak dobře, to by bylo. Mrkneme se do kalendáře, Kristýnko, dneska tady 5.6. Ptáš se ty?
1: Jo, pojďme na to.
0: Pojďme na věc.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: A v roce 1883 vyjel první pravidelně naplánovaný Orient Express, která dvě města spojoval.
0: Paříž, Istanbul?
1: Přesně tak. Paříž, Istanbul.
2: Girl. Wow. Cože?
1: Já jsem, jako, taky bych to neřekla, no. Jako dobrý seš.
0: To vím, já si pletu, nebo neznám tu transsibirskou magistrálu, to bych
2: nedal.
0: Ty
2: máš karamelku za to.
0: To jsou moje. Ksínek.
2: To je pravda, no.
1: Rok 1956 Elvis Presley představil svůj nový single Hound Dog a skandalizoval tak diváky svými pohyby boky. Jakou přezdívku si díky tomu vysloužil?
2: Víš to?
0: No, když nám to řekne, že nám to hned synkne.
2: No, jo.
1: Tak buď to mohl být The Swimming King,
2: ne.
1: Nebo King of Rock, anebo Elvis the Pelvis.
2: Elvis the Pelvis.
1: Přesně yes. Tak. Jak se jmenovalo jeho domovské honosné sídlo?
2: Ale já to vím.
0: Řekl, první písmenko je M, ne?
1: Ne.
2: Tak jaké je první písmenko?
0: Ale je to v Memphisu. Je to v Memphisu, no. Možná, počkej.
1: Mí se to teďka tady...
0: Nebo A? A.
1: Ne.
2: Ne.
0: Taky ne.
1: Budeme zkoušet celou abecedu?
0: Ne.
2: Řekni první písmenko, nemáš možnosti?
1: Buď...
2: Spíš to písmenko.
0: Ještě to ostuda.
1: Já nevím, jak to mám říct, to písmenko. Ne, musíte prostě přemýšlet.
2: Ale je to ostuda, já to vím.
1: Jako víte to,
0: víme
1: víte
0: to. Oba
1: to.
0: Dva, no.
1: Víte to.
2: Já to vidím i před sebou, jak vypadalo, jak tam je, no.
0: Bože, to je boží utrpení.
2: Mě to
1: tak
2: bolí.
1: Tak já vám to řeknu, jo.
0: No.
1: Je to Graceland.
2: Ne! Graceland. Mm. Ale tak to je úplně... A proč jsi neřekla G?
1: Protože se mi nechtělo.
0: Vemí karamelku. Ne. Radši ne. Dobře, fajn.
1: Ještě nekončíme, Lani. V roce 2006 Srbsko vyhlásilo nezávislost. Jaké je jeho hlavní město? A bylo ticho.
2: Co?
0: Ne,
1: co? Ne.
0: To je Makedonie.
2: A sakra.
0: Severní Makedonie. Bělehrad.
1: Ano, Bělehrad. Zeměpisec vás silná stránka dneska.
0: Ano, to byla dobrá poznámka na závěr. Dneska, ano.
1: Narozeniny slaví taky hudebník a zpěvák Petr Lexa, frontman kapely Slza. Ale on svoji kariéru odstartoval už na internetu jako jeden úplně z prvních českých youtuberů. Jakou přezdívku používal?
0: Hogi.
2: Hogi.
1: No a protože 5. června je taky Mezinárodní den životního prostředí, tak já vám budu říkat barvy kontejneru a vy mi řeknete, co do nich patří. Tak, začneme černou.
2: Tak to je směsný komunální odpad.
1: Přesně tak to je. Můžeš dát žlutá.
2: To jsou plasty.
1: Uh-huh. Modrá.
0: Papír.
2: Papír.
1: Uh-huh. Zelená.
2: Sklo.
1: Uh-huh. Bílá.
2: Bílá.
0: Ten zbytek.
1: Jaký zbytek?
0: To všeho, co se nevěděl do těch ostatních.
1: Ne, já tady mám ještě celkem čtyři barvičky.
2: Mě napadlo mrtvoly, nebo tak, já nevím už.
0: Fajn. Chemický odpad?
1: Ne.
2: Bioodpad? Ne, ten je hnědý.
0: To jsem tak myslel. Tak to si neuznáme, tak prostě nevíme.
2: Textil?
1: Ne. Je to taky sklo, ale je to čiré sklo, protože zelená je barevné sklo. Do bílé jdou skleničky, zavařovací sklenice a tak dále.
0: To všichni řeší, no, teda.
1: No, ale
0: měli by. To je poselství pro vás.
1: Ale je pravda, že těch bílých jako není moc.
0: Nevídáme
1: není
0: vůbec, moc.
2: Ne. Chci na sebe rádi něco prásknout.
1: No, hnědá.
2: No, ten bioodpad.
1: Ano, potom je červená.
2: To je oleje. Podle mě jsou to oleje.
0: No, tak jo.
2: Ne?
1: Červená.
2: Aha, tak ne. Tak nevím.
0: Mi přijde nebezpečný, ne? Jakože varovné, ne.
1: Ale to hodně vidíte, tenhle kontejner, jako hodně.
0: Já jsem ho neviděl v životě.
1: Ale viděl. Určitě jsem ho viděl, jenom si z toho jako...
0: Ten textil?
1: Ne, je to na elektroodpad.
2: Jo, teď jo.
0: No tak to je on, ten nebezpečný, protože to je za
1: bakulacu. Jo, aha, tak ty staré baterky jsou nebezpečné.
2: Taková nebezpečná baterka vyskočí a umlátí tě.
1: No a pak mám poslední.
0: Ještě?
1: Fialové.
2: Jako fialová popelnice, jo.
1: Buď je fialová, anebo má fialové víko.
0: Na použité kytky.
2: To jsem v životě neviděla. To
1: ale viděla a už to dokonce řekla.
2: Olej!
1: Ano.
0: Tak nevím, jako to už je takové zbytkové, to byl zbytkový odpad, co jsme teď předvedli.
1: No, takže zeměpis jo, ale odpady.
0: Příště stačí jenom jednu barvu vybrat třeba.
1: No. Mně se líbily všechny.
0: Aha, paráda.
2: Jako duha.
0: Kristýnko, moc krát děkujeme a přejeme pohodový víkend.
1: Děkuju vám taky. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

0: Vždycky rádi vidíme třeba i na WhatsAppu Rádia Čas nové tváře. Jednou z nich je posluchač Tomáš, který píše: zdravím Radime a Lenko. K dnešnímu tématu se podělím o zkušenost v Itálii, kde se mimo jiné ochutnal gelato s příchutí citron bazalka. Mm-hmm. A to se přiznám, jak jsem říkal, že citronovou jako ne, že nemusím, nevyhledával jsem ji, to bych vyzkoušel. Osvěžující, aromatické, rád zkouším nové věci, když to dává smysl. Jo, a ještě v loňském roce jsem vyzkoušel gelato broskev koriandr, ale ta první kombinace mě zaujala víc, kulantně řečeno.
1: Janča píše Punčová na Facebooku Rádia Čas, akorát si tady povzdechla, že už nikde není. No a no, Hanča jo. Klasika pistáciová vanilková, no a Gabča taky klasika točená vanilková s čokoládovou, když mám občas chuť.
0: A jen tak na okraj, jasně, že jsme vyběhli do ulic Moravy a Slezska, abyste nám ještě víc dělali chutě, takže jaká?
2: Letos jsem poprvé zkusila, bylo to na jižním Moravě a byla to zmrzlina větrníková a musím teda všem doporučit, dala jsem si dva kopečky a nahoře byly kousky takového toho větrničku a bylo to úplně požehnané.
3: Příchuť zmrzliny a Kinder čokoláda.
4: Zmrzlinu celkově nemám rád z důvodu, že mi připadá hodně vodňatá. Je pravda, že teda ale na dovolenkách zmrzlinu určitě jako ochutnám a je 100% lepší než u nás v České republice.
5: Asi hruška s vanilkou.
6: Čokoláda.
7: Vanilka, čokoláda.
8: Moje nejoblíbenější příchuť zmrzliny je vanilka.
7: Asi vanilková.
0: Tak jako za mě větrníková musí chutnat karamelově, ne? Jako, no, jak jinak? No, vanilkovo karamelově.
1: Vůbec si to nedokážu představit jako ve zmrzleně, ale viděla jsem včera v jedné kavárně větrníkový dort a to jsem teda hodně odolávala, abych se ho nedala. To byl celý dort, jako jeden velký větrník v podstatě.
0: A ještě jedna, která mi způsobila takové malé trauma, protože my jsme se jenom neshodli s kamarádem tehdy, jako kde jí lízat, jestli máme být na tom místě, to je jedno, jo? Takže to bylo takové divné, jako že jsme se z ní hádali, ale pozor. Nudle s mákem. Opravdu nudle s mákem. Ne, protože já jsem chtěl korzovat a jít a on chtěl jakoby sedět až jako dolížem to zmrzku, jo. A bylo také divné prostředí a člověk neměl radost jako z toho okolí a podobně. Jo. Takže nudle s mákem.
1: To je vždycky špatné, když se s kamarádem na tomhle nemůžete dohodnout.
0: No. No tak však to znáš ze svého života, že jo. Tak fajn, 7:45 bude, myslím, že ještě jedno kolo časovaných hodin, vlastně poslední pro tento týden.
1: Ano, poslední poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Vento Bohemia na skvělé produkty Nebo Meetu nebo čističe Dr. House máme teďka ještě tady na stole a může být váš, když se dovoláte. Kolikátí v pořadí?
0: Nechám to na své kamarádce.
1: Tak třetí v pořadí na 7766 12800.
0: Aha, já jsem chtěl volat kamarádce Elišce, víš, jakože to vybere, tak nic.
1: Volejte právě tak.
9: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Časované hodiny Rádia Čas.
2: Všechno podstatné bylo řečeno i o těch úžasných cenách, ale pro ty, na které se nedostalo v rámci časovaných hodin, mrkněte na e-shop ventobohemia.cz, protože tam si můžete nakoupit kdykoliv, nejenom v rámci naší soutěže. A na lince Rádia Čas, kdo pak? Krásné ráno.
3: Dobré ráno, tady Jana.
2: Janí, tady se asi nepleteme, vy jedete někam, že jo? Do práce nebo tak?
3: Přesně tak, do práce.
4: Tak my vám tu cestu zpříjemníme. Ještě jenom řekněte.
3: To doufám.
4: Místo
2: určení. Ježišmarja, bože, taká výhruška.
4: A místo určení Ostrava nebo jiné město?
3: Ostrava Poruba.
4: A, tak to vedle. To jedete k nám?
2: Někde za nám. Jedete za námi? Ne, ne, protože my po 8 hodin máme mít hosta, jo? Tak abyste to nebyla vy, to jsem já. Ne, v každém případě, já. No?
3: K vám teda nemířím, ale je to kousíček.
2: Jenom v rychlosti, dneska se ptáme všech, oblíbená zmrzlina, přesně řečeno příchuť zmrzliny by tam byla?
3: Asi taky vyhrává ta vanilková, anebo potom taková lesní ovoce.
2: Píšeme si čárky, ať to nezdržujeme, protože slyšíme, že jste tak jakoby v plné polní a děláte tisíc věcí. Otázka pro vás, prosím vás. Kolik má pavouk nohou?
3: 8.
2: A já si myslím, že 6. Lení, co si myslíš ty?
4: Já si myslím, že 4.
2: Jako vy si stojíte za svým, jo? Prostě 8.
3: Já si stojím za svým.
2: Jak prostě nás nechala čekat, jo?
4: No, nás úplně napínala. Tak to já bych ten poukaz teda nedávala.
2: Ne. Napínat máme my, ne vy. Je to tam?
3: Děkuji.
2: Je to tam, je to tam. Ale vy máte opravdu jakoby hodně nabité ráno, že jo? Je to tak?
3: Mám ho nabité, rozvážím děti do práce, plná Poruba a lod na křižovatkách, takže mám to napilno.
2: Tak ať všechno stihnete.
3: Takže jsem to typla dobře.
2: Přesně tak, je to tam, ne, netypla, vy jste to věděla a úplně s přehledem, takže krásný víkend a hlavně odpočinek, taky si dopřejte trošku.
3: Děkuji moc, vám taky krásný víkend.
4: Naslyšenou.
1: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Tak pravda, zrovna dneska to počasí podle předpovědi nebude jako extra pro zmrzlinu, i když jako já už bych jí snes. Dneska sondujeme s Lenčou a dalšími kolegy na Rádio Čas vaši oblíbenou příchuť a rádi vás taky slyšíme, milí posluchači Rádia Čas. Tak co nám namluvila třeba Lucia?
1: Co se zmrzliny týče, tak jsem nedávno poprvé za celý svůj život ochutnala mákovou. Byla dobrá, ale podruhé bych si ji už asi nedala. A docela nedávno v Čechách, když jsem byla, tak jsem měla čokoládovou s mačou. To byla docela zajímavá příchuť. Ahojky a pěkný den, Luca.
0: No jestli jako s někým vedu diskuze.
2: Tak je to mača.
0: Tak je to mača, přesně tak.
2: Já jsem chtěla říct, že to je zmrzlina, kterou by sis nedal.
0: Nedal. Nepotkali jsme se, kulantně řečeno.
2: Ale to je jenom trend. To za chvilku na maču si za chvilku nikdo ani nevzpomene.
0: Dlouholetý.
2: Jo,
0: Ale už i známá v kavárně mi říkala, všichni chtějí maču. Ano, jakoby někteří pořád, jako celé ty roky, ale teď ano, jako
2: no,
0: ty
2: víc.
0: Online to tak nějak, jako nějak povýšili, či co.
2: No.
0: Dobře, Lenča Líšková.
2: Radím sebe Slobednář.
0: Ve studiu Rádia Čas bude za chvíli trošku plněji a třeba vás budeme opět inspirovat, hlavně pokud rádi mobily, aplikace a?
2: A změny místa třeba?
0: Ano, necháme se překvapit, jo. Kdybyste měli na hosta po 8 hodině jakýkoliv dotaz, využijte právě WhatsApp číslo
2: 7766 12 800.
3: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Tak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Čas.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v obci Zlechov na Uhersko-Hradišku, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Čas, nejnovější.

0: pocitu osamělosti. Podle nich za potížemi často stojí nedostatek komunikace s blízkými i stále větší vliv virtuálního prostředí. Roste také počet mladých lidí, kteří potřebují pomoc psychologů nebo psychiatrů.
1: Morava aktuálně.
0: V ulicích Karviné bude bezpečně.

0: prochází velkou modernizací místní poliklinika. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a čeho se týká, tak to nám řekla mluvčí města Adéla Kousalová.
1: Týká se instalace rozvodů, vzduchotechniky a klimatizace a završuje tak obnovu společných prostor budovy. Rekonstrukce se týká chodeb, čekáren i vstupní haly a jejím cílem je vytvořit moderní, příjemné a komfortní prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotnický personál. Dokončení celé etapy je plánováno v polovině letošního července.
2: Rádio Čas, sport.
0: Čeští fotbalisté

0: na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

0: Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio Čas.
1: Tak, ještě chvilku hádejte, ještě si můžete tipnout, o čem si budeme povídat ještě chvilku a teď už vám to s Lenčou prozradíme. Mimochodem krásné ráno všem, je 8:10.
2: Posloucháte Rádio Čas a u nás na snídani naším milým hostem je právě teď paní Jina Malencová, jednatelka firmy Best HR SRO a provozovatelka aplikace Jinde. Krásné ráno.
3: Krásné ráno i vám, krásné ráno Moravo, děkuji za to, že tady můžeme být.
1: Jino, vypadáš teda skvěle, vypadáš čile, jsi radní z Křivan?
3: Poslední dobou to tak jako je, ale nikdy jsem si to nemyslela. Ano, stávám časněji a časněji.
1: Taky první, co nás s Lenčou napadlo, když jsme jakoby slyšeli celé tvé jméno, že Jina je jiná, tak zeptáme se jinak, kdo je jiná a proč je tady?
3: Děkuju. Jina je personální manažerka. Jsem člověk, který dělal pro největší firmy tady v našem regionu. Od malých firm, které zaměstnávají 200 lidí, až po ty velké, které zaměstnávají přes 2000 zaměstnanců. Byly to firmy, které působily v průmyslových oborech, pro nás velmi jako známý obor strojařina, těžká výroba, tak jako tady v našem regionu mnozí pracují v automobilovém průmyslu a v neposlední řadě taky ve službách, které se věnovaly nějakým inovacím nebo technologickému rozvoji. Jsem více než 15 let druhýma očima toho majitele v té firmě. A to je moje role, kterou vlastně těma druhýma očima vlastně jako řeším jeho problémy, které ten den řeší, a odchody zaměstnanců, hledání zaměstnanců. Všechno to je většinou v oblasti personální práce. Samozřejmě se nevěnuju všemu, ale právě se v tomhle tom jako docela dlouho specializuju. Takže společně s tím majitelem řešíme vždycky tyhle záležitosti v kapacitách, vytěžování výroby a dodávání na čas. Jako ty druhé oči vlastně jsem si mohla všimnout opakovaných jako bolestí toho, co ty firmy řeší. A zase vztahovat je k tomu aktuálnímu trhu práce. A proto jsem se rozhodla, že...
1: Teď už k tomu spějeme asi.
3: Přesně, spějeme k tomu, že vlastně můžu začít řešit komplexněji nějakým za mě velmi jako jednoduchým způsobem nedostatek lidí, nesprávný výběr lidí a nebo nějakým hledání těch lidí přes neefektivní portály.
2: To by mě právě zajímalo, ještě než se dostaneme k tomu zlatému hřebu tady našeho povídání a o tom, o čem to celé bude, tak jaké jsou ty největší bolesti? Protože když se řekne HR, tak je to ta personalistika, zjednodušeně řečeno, ale s čím jste se nejvíc potkala, že tam to jako nejvíc pálí, protože mně přijde jako výběr zaměstnanců do nějaké firmy jako úplně někdy jako mission impossible.
3: Je to určitě proces, ale možná nejblíž si ho všichni umíme představit jako samotný seznamovací, prostě v životě seznamujeme se s lidmi a úplně stejně se vždycky snažíme ověřit si jejich motivaci, to jestli dlouhodobě vydrží, to vůbec jestli se to potkává s tím, co já jim nabízím a oni současně potřebují. A v té práci to není o nic jiné. Jo, jediné, co samozřejmě jsou ty interní motivy nebo ty externí motivy, tak je za to dostávám taky jako mzdu. Takže řeší se nejčastěji na straně těch samotných zaměstnanců, vždycky jsou to velmi podobné příběhy těch lidí, kteří mají obavy ze změny, řeší rozdíly ve mzdě, to znamená, jestli někde třeba fakt jinde ta práce není lepší a současně je lépe placená, takže zažívají i v tom stávajícím zaměstnání nějakou frustraci. Neví, co si zase můžou jakoby na tom trhu práce jako dovolit. Jo? V podstatě všechno to je, buď stojím na místě, anebo zvažuju změnu a v podstatě pořád je to docela velký stres. Stejně tak firmy. Oni potřebují zaměstnance dostat z tohohle prostředí zase k sobě. Jakým způsobem, jak je ovlivnit a co jim nabídnout a co vlastně potřebují. Pořád se ty dva světy snaží se na sebe naladit.
1: No, mimochodem ty lidi, ještě poslední otázka, než to teda bouchne, jo? Pořád jako spějeme k tomu, my jsme jako takový nějaký, ne, už jsem zase chtěl přirovnávat a já většinou přirovnám špatně, jo? Podobně, jo? Že se něco plní tekutinou a pak to praskne. No, já to říkám. Ne, ale nicméně jsou na trhu lidi, kteří si věří, nebo právě jsou dobří a nevěří si a mohli by se dostat mnohem dál. To je taky asi hodně důležité, že ty jim pomůžeš možná zprostředkovat těm, jako, aby trošku víc naťukli to svoje sebevědomí, ne?
3: Jsou to opravdu denodenní příběhy lidí, kdy na samotných pohovorech, kterých mám za sebou opravdu tisíce, tak já se vždycky snažím vykřesat to nejvíc, co ten člověk může ze sebe v tu chvíli dát. ale v tom samotném výběrku už je to docela omezený prostor. Buď tam najdeme to, v čem já ho ještě lépe jakoby odprezentuju a řeknu mu, výborně, tohle je přesně to, co si myslíme, že bude pro nás to užitečné. A já to tam najdu. Ale není to tak vždycky, jo? Neumíme to najít všichni personalisté. A samotní lidé, ti kandidáti, nad sebou takhle nepřemýšlí. Oni takhle obvykle vybavení s tím, že ví, co můžou té firmě nabídnout a co ta firma potřebuje, nepřijdou. Takže je to často, jsou v nich skryté potenciály, na které je dobré ale si odpovídat možná o krok dřív, než na samotném pohovoru.
2: Já mám takový pocit, že my se okolo toho motáme neustále, protože když se řekne nabírání zaměstnanců nebo změna práce, tak většinou to mám hodně spojené se stresem a taky s takovým tím klasickým. A nebudu jediná, kdo se s tímhle setkává neustále. Takový ten klasický pracovní portál, tam já si něco teda vyberu přes ten unilý inzerát, tam pošlu ten životopis, pošlu jich třeba 25-30 a nikdo se neozve. A to je klasické hledání práce za mě, pokud někdo řeší. Takže ty jsi na to šla trošku jinak. Tak možná můžeme naťuknout a za chvilku si o tom povíme ještě víc.
3: Určitě. Je to přesně, jak říkáš, tohle je velmi časté a je to potvrzeno i opravdu zpětnou vazbou, kterou jsme si samozřejmě ověřovali. Ty standardní cesty a ten trh práce z mého pohledu opravdu už přežitý. Ten prostor je o nástěnce a vy vůči tady nějaké vyvěšené inzerce se snažíte jako zaujmout. Zaujmete nějakým vytvořeným CVčkem a čekáte, jestli to bylo dost. A my jsme se rozhodli vlastně vytvořit místo pro tady tenhle ten projekt je nejlepší samozřejmě být v onlineu, takže vytvořit platformu, kde jednoduše na jednom místě a už obě strany dost vysoce motivované vlastně vstupují do toho se propojit, jednoduše rychle se poznat a ověřit si úplně základní parametry, jako jsou obor, profese, tyhle vždycky musí být, mzda, vzdálenost, ale mimo jiné taky to, jak si fakt budou sedět jako osobnostně. Takže je tam ověřování potom různých typů jako otázek, jaký styl řízení ty lidé vlastně uvítají a co naopak třeba už nikdy nechtějí udělat.
1: Mm-hmm. Už dopředu vám hlásím, když tak se mrkněte, zčekujte si takzvaně stránky jinde. Řeknu to anglicky app, každý už ví, ale jinde.app, jo, i pro ty, kteří neradí angličtinu, protože i o tom si budeme povídat za chvíli, máme ještě spoustu otázek. Mimochodem, kdyby vám taky cinklo něco na mysl, tak zkuste WhatsApp Rádia Čas.
2: Na 7766 12800.
1: Povídáme si s Jinou Malecovou a za chvíli jsme zpátky u vás.
0: Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio Čas. Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app. Radio Čas.

0: přijde na snídani. Na Rádio Čas.
1: Lenča, Radim a vzácný host ve studiu Rádia Čas, Lení.
2: Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO a taky provozovatelka aplikace Jinde. Já už jsem to naprášila, my jsme se o tom totiž celou dobu bavili v tom minulém vstupu, o čem tak nějak to bude, tedy o hledání práce a nacházení těch správných zaměstnanců, tak pojďme představit aplikaci Jinde, protože to je teď veliká novinka.
3: Mm-hmm. Jinde a vznikla jako jednoduché dostupné společné místo, které bude pro lidi a firmy. A bude to, jako když si představíte najít svého vysněného partnera. Jak si možná často říkáte, jestli není lepší svět někde jinde, tak je naší ambicí to ověřit. A jestli mám teď popsat konkrétně, jak to pro konkrétního člověka může vypadat, tak v aplikaci Jinde, kterou si v červnu stáhnete z App Store nebo z Google Playe, si vlastně jednoduše založíte profil a v profilu vás intuitivně provede tím profilem takový dotazník, který se vás bude ptát, jaký jste člověk, co chcete v práci žít, a v jakém prostředí máte ty nejlepší výsledky, a bude se snažit vlastně vám přesnit ten výběr toho vhodného zaměstnavatele. K tomu samozřejmě dodáte ty standardní věci, jaké očekáváte mzdového ohodnocení a jak daleko chcete na toho zaměstnavatele najít. A máte možnost, pokud třeba zrovna hledáte práci, která bude v jiném oboru, než aktuálně pracujete, tak je tam za mě velmi unikátní možnost se umět odlišit. Dneska se odlišíte tím, že vlastně tomu na té druhé straně co nejrychleji předáte nějakou emoci a dáte mu jasnou message, jasnou zprávu o tom, jaký jste člověk, jak přemýšlíte na tu změnu a co byste potřeboval na té druhé straně toho zaměstnavatele najít. Tím pádem v aplikaci dostáváte jedinečnou možnost nahrát velmi krátké poutavé video. To vám vlastně podpoří ty informace, které tam nezapíšete, jako znalosti, zkušenosti, které jste získali z minulosti. Pokud vytvoříte tenhle ten jednoduchý profil, úplně stejné možnosti má udělat takový profil firma. Firma si zase tohleto vytváří na základě té svojí pracovní nabídky. Vy se dostáváte do prostředí, do takového vnitřního ekosystému té platformy jinde.app, kde si algoritmus, taková jako matchmakingová technologie, poradí s tím, aby vám vybrala toho nejblíže vhodného partnera, firmu nebo kandidáta, a vy vlastně sami volíte v tom vašem prostředí, jestli se chcete dál jako propojit. Dojde k tomu, že projevíte zájem a teprve potom, až projeví zájem ta druhá strana, tak můžete přijít do chatu, kde vlastně velmi jednoduše rychle, buď to si uspořádáte rychlou schůzku, nebo si tam doověříte pár informací, které třeba zrovna nebyly jasné. Tohle všechno se děje v prostředí aplikace Jinde App a dál je to na vás, jestli se potkáte osobně, tak tam už to takzvaně u nás končí a my vám držíme palce a přejeme hodně štěstí, aby vám to vycházelo i tam. Nekončí to ale pouze propojováním. Aplikace jinde.app vlastně vám zajiští to propojení, sebeprezentaci a to ideální nalezení toho vhodného partnera, to znamená firmy nebo člověka, ale mezi tím se vlastně věnujete taky zlepšení té svojí dovednosti, jak se prodat, jak si vyjednat mzdu, jak se vlastně odlišit, nahrát to poutavé video, jak zaujmout a jak vlastně v jednoduchosti začít přemýšlet nad tím, co mě v té práci dlouhodobě baví, proč a za jakých podmínek budu vykonávat to nejlepší, co umím a co pro to potřebuju a jak si o to řeknu. Tohle vlastně zase vás učíme v prostředí edu sekce, která vám je tak jako přístupná právě v té aplikaci Jinde App, a přes tohleto vzdělávání, přes vlastně to zlepšování

0: máme ambici, že se potom na tom pohovoru cítíte daleko zkušenější, odvážnější a vstupujete na to, do toho pracovního jednání zase daleko víc jako parťáci. Protože ten svět, ten trh práce dneska opravdu není o tom, že musíte přijmout nabídku, která se vám někde objevuje na inzertním portálu a vy si vyhodnocujete, jestli vám sedí nebo nesedí. Z mého pohledu je to o tom, že přizpůsobujeme to prostředí tak, aby to sedělo co nejblíž vám a vy sami vybíráte, jestli a jak jste na sebe naladění. Mm-hmm. Jo?
1: Mně logická otázka, zprostředkovává jinde, a říkáme, protože základ je jinde.app, zprostředkovává prakticky jako všem a všechno, nebo cílí na nějaké konkrétní obory víc, nebo třeba i kuchařinka po 20 letech, já nevím, ve školní jídelně se může pohlédnout po nějaké úžasné další základní škole, jestli si rozumíme.
0: Určitě, to je skvělá otázka, určitě cílíme na všechny obory, všechny profese a ideálně se samozřejmě věnujeme zaměstnaneckému rámci, to znamená zaměstnanci, kteří chtějí být zaměstnáni ve firmách, ale pokud firma dneska upřednostňuje i jiný typ jako poměru, jako je třeba živnost, tak to už je potom o těch dvou stranách, ale primárně jsou to zaměstnanci pro firmy a potenciální. Co se týká té změny té kuchařky, to jsou ty nejlepší příběhy, protože opravdu ten trh se dneska dívá velmi rychle, velmi dynamicky a personalista, majitel firmy se v podstatě na základě nějakého papíru potřebuje velmi rychle rozhodnout. A zrovna tahle ta paní, ten prostor na to, aby řekla, mně už to opravdu takhle prostě nejde, já už 20 dalších let takhle pracovat nemůžu, nemá kde říct. Takže proto ta kuchařka bude skvělá.
1: A ona může natočit skvělé video, co zrovna vaří, že jo?
2: To jsem chtěla říct.
1: Přesně tak, no, jo, že to je prostě moje koprovka, dívejte.
0: I to je možné, no. Přesně. Pokud se potvrdit, jak dobrá v tomhle je, tak ať natáčí i toto.
2: Pojďme ještě vyzvihnout unikátnost té aplikace, protože já, když jsem se dívala na webové stránky www.jinde.app, tak mě vlastně zaujalo, že to není takový suchý web právě na hledání práce. A jedna věta, teď ji nemůžu dohledat, teď jsem se tady proklikávala, ale byla, že nejde jenom o to, jestli je to dobrý zaměstnanec, ale jestli si i lidsky sedneme. Něco takového tam
1: jde
2: máte.
1: Jde tam prostě o tu člověčinu?
2: Je tam o tu člověčinu.
0: Je tam určitě velký, a pro mě to je vlastně můj bytostní takový jako záměr, jo. Prosadit, daleko více zviditelnit autenticitu toho člověka. Dneska je docela trendy všechno nechat vylepšit AI asistentem. Ale ztrácí se nám ten lidský potenciál, ztrácí se nám ta osobnost. A my všichni personalisté, všichni ty firmy to nakonec jako ověřujeme. My víme, že se před nás dostal motivační dopis, který někdo vylepšil přes chata a další, ale on tam nakonec sedí ten člověk. A na tom to vždycky snad bude, protože jsme lidé, protože vykonáváme práci za nějakým účelem vydělat peníze, to je všecko jako v pořádku, ale my jsme tam jako osobnosti. A my naplňujeme ve větší nebo menší míře určitý podíl nějakého smyslu, nějaké seberealizace a nějaké společné rovnováhy mezi tím, kolik vám věnuju sama sebe v práci a kolik mi taky zůstává doma. Mm-hmm. A když se tam najde správná rovina, tak jsem autentický člověk v práci úplně stejně jako doma. Mm-hmm.
1: Jina Malecová, hostem ve studiu Rádia Čas, ještě jedno velké povídání nás čeká. Kdyby něco, WhatsApp pro vaše reakce, případně dotazy, 77 66 12 800.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
5: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. a květák bílý kus za 36,90 až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Skonto na
11: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto na
12: bytek. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou Kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
14: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
15: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na čas.

0: Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Rádio Čas.
2: Já bych řekla, že takový kousek světa budoucnosti, kde už nepůjde o suché životopisy a věty, my se vám možná někdy ozveme, nám přinesla do studia Rádia Čas Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO a provozovatelka aplikace Jinde. Tak ještě jednou krásné ráno.
3: Krásné ráno.
4: Mezi vás se dostává postupně, vlastně to gro, ten základ už je tento měsíc ke konci června, aplikace na běžných dostupných platformách, dá se říct, ale to podstatné najdete i na stránkách jinde.app, app, ať jsem úplně přesný. Mimochodem, v dnešní době je složitější zprostředkovat práci mladým lidem, protože řada lidí nemá v tom kurikulum víte a podobně, jakoby moc položek a podobně, přitom jsou geniální jako lidma, kteří se, nebo kterýma se obklopuješ ty, jak jsem pochopil, anebo právě člověk, který už má jako x letou práci a moc jako se nechce hnout z místa, přitom by mohl ještě hodně se posunout.
3: Je to možná úplně stejné pro ty mladé i pro ty už zkušené, řekněme. Celé je to o tom, aby dostali prostor, kde můžou právě říct, i když tu zkušenost nemají, nebo jim právě paradoxně můžou mít až příliš dlouhou, co je pořád to, co tomu trhu nebo tomu potenciálnímu zaměstnanci prostě chtějí dát. Mladí lidé obvykle řeší to, že oni ví, že ty zkušenosti nemají. A dneska jsou i dost jako nespokojení v tom, oni se nespokojí s jakoukoliv nabídkou. Oni se vybírají, oni chtějí zažít, oni chtějí vidět, oni chtějí, aby je práce bavila. Mají daleko větší, z mého pohledu, potřebu uplatnit si smysl v té práci a jsou nespokojenější. Současně s tím vlastně za mě přichází ta potřeba dát jim prostor, aby si co nejrychleji obě strany mohly ověřit, tady víme, že to nebude fungovat a je to úplně v pohodě. Není důvod ztracet čas, není důvod ty mladé lidi, oni to ani nemají rádi tolikrát, přijít na ty pohovory a být tam formálně, jestli v košili mimo, nebo v tričku, nebo vlastně vůbec.
4: Co to po nás takže, chcete?
3: Ano, takže tohle prostředí bude pro ty mladé lidi určitě daleko příznivější a budou vítat to, že je to rychle, jednoduché a ověřujeme si prostě zájem. Když mají ten prostor vlastně o sobě taky nahrát video, tak pro ně bude zase přirozenější tohleto taky udělat. Navíc se budou rádi koukat na ty zaměstnavatele. Takže i zaměstnavatelům větším menším, protože velké firmy už s brandy, employee brandem pracují, ale ti menší třeba úplně tolik ne, tak těmto oběma stranám nabízíme vlastně tuhletu stejnou prezentaci. I malá firma může zaujmout mladého, ambiciozního člověka, na kterého by si třeba vůbec nesáhli, protože mladého by zajímal zajímavý, stabilní, velký brand. Takže tohle je vlastně propojí. A co se týká těch zkušených, tak samozřejmě může být možná pro ty mladé i pro ty zkušenější na tom trhu práce užitečné se znova zamyslet a podívat se právě prostřednictvím naší edusekce na to, jak se právě připravit a co je ta prodejní dovednost, nebo obecně, co je to, co prodá a co firma dneska v rámci těch potřeb na tom trhu práce hledá. Není to vždycky technologie, není to vždycky AI, nejsou to všechno jenom nástroje, které nás obklopují ze všech stran. Ono to je častokrát jednoduché prozměnové myšlení, jednoduchá adaptabilita a taková jako, nechci říct, to není flexibilita, ale je to možnost a ochota přizpůsobit se změnám. To je jako nejnosnější jako dovednost na trhu, která pokud umíte říct na základě zkušeností, to jsou vaše důkazy, tolikrát jsem ve své profesi už tohleto zažil, změnil a vždycky jsem obstál, tak tenhle ten zkušený člověk přesně řekne, proč i dneska budu dobrý, i když chci změnit obor, nebo i když prostě si nejsem stoprocentně jistý, jestli a jak dlouho budu potřebovat na to, abych se naučil nějaké konkrétní činnosti u vás ve firmě, ale já prostě vím, že já jsem toho schopen. Tady tím to dokazuju. Takže ta adaptabilita je určitě velké téma, stejně jako samozřejmě znalost technologií, ale to už zase tím mladí dneska taky dokážou říct.
5: Já myslím, že předám kontakt mému velmi blízkému člověku v okolí, který po, já nevím, kolika letech v jedné firmě získal informace, že chtějí mladé a nadějné, takže jinde.app bude pro něj řešení.
4: Jo, on je ten letitý nebo ten mladý a nadějný?
5: On je ten letitý.
4: Letitý, ano, no. Rozumím.
5: Tak my se těšíme, až tam nastoupí mladý a nadějný. Ale každopádně jinde.app, my jsme teď
2: teďka v situaci, kdy ještě nefunguje aplikace jako taková, ale už funguje web a v podstatě pokud už někdo má zájem, tak může se zaregistrovat na těch stránkách, tak můžeš nám o tom říct víc, co se potom bude dít na konci června.
3: Určitě, máme 5.6. Jsme teď ve velmi aktivním takovém období waiting listu, to znamená čekáme na vás. Vytváříme si čekárnu lidí, které právě tohleto, co říkám, zaujalo. Tam, kde najdou to místo, kde vlastně osoby můžou nechat kontakt, je to jednoduchý e-mail, případně telefonní číslo, tak jsou právě webovky www.jinde.app. Jsou to webovky jenom prostě, řeknu, s koncovkou app, protože to je aplikace, takže se tím jako člověk nemůže nechat jako vyděsit, znova www.jinde.app, tam najde sekci nahoře waitlist nebo edusekci, přes oba tyhle ty prostory se vlastně zaloguje, udělá si velmi jednoduchou předregistraci, kdy po něm budeme potřebovat e-mail a případně telefon a my ho zařadíme do waitlistu. Mezi tím, kdy on čeká na to uvedení té aplikace, která má být na konci června vlastně ke stažení v klasickém App Store, Google Store, tak on se může věnovat edukativní části, může se opravdu zamyslet společně se mnou, ať už v videích, které jsou předtočené na téma, jak si vylepšit svoje CVčko, jak se lépe odprezentovat. I dneska, pokud jinde app ještě není, to znamená, navádím ho třeba na YouTube, jak vytvořit to video, jak si vyjednat mzdu, jak o ní mluvit, jak se vlastně zorientovat na tom trhu práce, kde se o té mzdě něco dozvím. Jsou to statická videa a k tomu ještě navíc vlastně vytváříme obsah webinářů, to znamená online takového, jak to říct, streamu, webinářů, záleží co, na co jsou lidé zvyklí, kde budou mít mě, budou vědět, jaké téma budeme probírat a můžou se na to připravit, můžou mi položit otázky, můžeme právě přesně řešit jejich konkrétní potřebu. Třeba je zrovna teď čeká právě pohovor nebo budou hledat práci a tak podobně. Takže než budeme mít aplikaci, která je potom propojí s konkrétními firmami, to znamená, už jim aktivně bude řešit jejich hledání práce na konci června, a tak můžou využít tuhletu sekci, ale nechci říct, že by ta sekce skončila tady tímto, ona bude vždycky. Vzdělávání těch lidí, vzdělávání kandidátů a současně informace o tom, co se na tom trhu práce děje, ať už jsou obecné nebo i detailní, z hlediska legislativy a tak dále, tak oni v aplikaci budou vždycky dostupné.
4: Úplně poslední otázka, ale úplně logická. Mě tak jako napadlo, když se narodí třeba první miminko roku, tak dostane od toho města nebo té obce nějaký, já nevím, dárek, nějaké penízky. Jenom nápad, jako jestli třeba až proběhne to propojení, to oficiální propojení a bude úspěšná, bude podepsaná smlouva, se třeba ten první šťastný jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel nemůže těšit na nějaký jako... jako dáreček, nebo oslavíte to nějak, nebo dozví se to aspoň, že byl první?
3: Jo, rozhodně.
4: Doufám, já jsem teď možná dal nějaký tip na něco, aby se to vylepšíte.
5: Ty teď se všichni úplně přihlásili, no, že byl jako... první.
3: Rozhodně, máme v plánu určitě, aby jednak budeme o sobě vědět, to znamená, jak moc nám tady roste ta čekárna, kolik je tam třeba kolegů, známých, sami lidé si říkají, já bych to chtěl doporučit a mě by strašně zajímalo, jak bych to mohl udělat, chci tam pozvat svého kamaráda, protože tu dobrou zkušenost třeba s tím chtějí sdílet a současně lidé jsou soutěživí. Takže my s tím počítáme s tím, že chceme ocenit jejich angažovanost, to, že do toho s náma půjdou, protože vlastně i tímto přispěním nebudu ukrývat, že lidé a firmy se musí v jednom čase umět potkat, my je do toho společného prostoru pustíme a tím zajistíme to, že tam bude ta nejlepší, jak to říct, očekávaná potřeba a ti lidé a ty firmy najdou to, co potřebují.
5: Takže nějaká malá oslavička bude.
3: Rozhodně budeme slavit pořád, protože lidé a já taky ráda slavím a děkuju za to, že díky tomu, že oni budou ochotní, firmy budou ochotní a vedle toho jsme vytvořili místo, kde se to bude moc dít, tak budeme všichni úspěšní.
4: Takže zatím jinde.app. Koukněte, když tak se registrujte v průběhu dalších týdnů aplikace jinde. No a Jina Malecová, možná dřív než do roka do dne, opět hostem ve studiu Rádia Čas. Ať se dílo daří.
5: Děkujeme.
3: Děkuji vám moc krát a přeju hezký den.
1: Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio Čas. Sponzorem je aplikace jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app. U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Mlsáme s rádiem Čas, nejenom ráno, ale celý pátek, 5. června. A teď doufám, že s námi zhřeší jinak velmi zdravě žijící kolega Aleš Klubal. Ali, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zdravě žijící.
3: Ahoj. Ano, jo, tak ty jsi úplně nejzdravější.
0: Ale ty přiznáváš, že jsi sladká tetka, když jsem, už na to přijdeš. Člověče,
2: jsem, jo. Já jsem to teďka hodně omezil, ale takový ten koláč nebo buchto ráno, to si nenechám ujít.
3: No, jasně.
0: No a v rámci těch zmrzlin, o kterých si dneska povídáme, je tedy nějaká příchuť, které nikdy neřekneš ne?
2: Hele, vždycky vanilková, a to už jsem také vynechal, a teďka sorbet, jo? Jako miluju úplně a osvěží to, bomba.
3: My jsme vlastně zavzpomínali i na naše mladé roky tady se zmrzlinou, protože sorbet je až teď. Teď my jsme sorbety nikdy neměli, my jsme měli takové ty vodové.
2: Hele, pamatujete ruskou zmrzlinu?
3: No, jasně.
2: Jo. A pamatujete takový, to byl možná taky sorbet nebo dřeň se tomu říkalo?
3: Dřeň ovocna, se tomu říkalo,
2: takové kostce.
3: Ano.
2: Jo, pamatujete?
3: Ano.
0: Nebo v papírovém obalu, přesně tak, a byla nejlevnější. No. Potom za korunu byl ledňáček a za 2 koruny míša.
3: Tenkrát,
0: ano.
2: To jsou časy.
0: A propos...
3: Chce plakat.
0: Jo, ještě jsme zmínili právě ty jako dětské roky, tak ve své době právě u té vanilkové byl kulturní šok, protože my jsme vyrůstali na té geniální vanilkové, ale on to byl asi nějaký ten vanilín a potom, když se na trhu objevily ty spravé vanilky, ještě s těma tečkama, tak lidi jako nechápali, tak říkali, to je ta příchuť, to je vanilka a podobně, jako my chceme tu našu.
3: My chceme naši chemku.
0: Jo, ale říkám, že ne, jako říkám.
3: Jo, aha, je to pravda. Ano.
2: Tak to jsou krásné vzpomínky, no.
0: Tak pane Alešku, budeš odpočívat o víkendu, nebo jedeš 300 kilometrů pěšky a 400 na chůdách, nebo
2: ne, já se zase teď o víkendu vydávám na akce, takže i v pátek, i v sobotu, takže se moc nevyspím pracovně, no.
0: Tak ať ti to utíká i ta dnešní směna. Lení tobě taky, ať ti to utíká, ať budeš dělat cokoliv. Vlastně vím, co budeš dělat. Co je?
3: Já jdu na ten víkend.
0: Ano, ty máš víkend a budeš trošku relaxovat a trošku cvičit.
3: A trošku cvičit.
0: Ano, přesně tak.
2: Zdravě.
0: Tak jo, je 9, nejvyšší čas na zprávy s Kristýnkou.
4: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
8: Hity, které milujete.
9: Radiočas.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Vizovicích na Zlínské ulici, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Elektronické cigarety čeká další omezení. V Karvinských Lipinách znovu ožívá golfový areál. Prostě vzná vítěze participativního rozpočtu. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková.

0: Morava aktuálně.
1: V Karvinských Libinách znovu ožívá golfový areál. Do jeho dalšího rozvoje se pustili noví provozovatelé, kteří chtějí navázat na jeho sportovní tradici a areál otevřít širší veřejnosti. Více nám k tomu řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Areál si zachová svůj sportovní charakter, současně však rozšíří nabídku aktivit tak, aby si zde na své přišli nejen golfisté, ale také rodiny s dětmi, rekreační sportovci a další návštěvníci.
1: Už zítra se zde koná den plný zábavy pro celou rodinu Family Opening Day. Prostějov zná vítěze participativního rozpočtu. Jedná se o projekty zaměřené na rozšíření diskgolfového hřiště v Kolářových sadech, vybudování veřejného ohniště Chotěbory, modernizace dětského hřiště v Krasicích a rozšíření venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela. Radnice na tyto investiční akce poskytne 3 miliony korun.
0: Rádio Čas, sport.
1: Den po basketbalistkách postoupili na mistrovství světa ve hře 3x3 ve Varšavě ze skupiny také čeští muži.

0: aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Přátelé, upřímně, kdyby dny v týdnu měli soutěž popularity pátek, no ani by asi nemusel dělat kampaň. Před námi vím spoustu pracovních povinností, ale potom život plný možností, tedy víkend. Tak ať pátek utíká, ať se plány plní, šéf má dobrou náladu, to je taky při pátku podstatné. A počítá se i muzika kolem vás a scénáře často. No, tak to budou jasně hity, které milujete. No a ještě něco, už je s vámi Aleš Škubal, váš dopolední parťák. Takže ještě jednou zdravím. No a naše téma zmrzlina. Dáme si společně za pár minut. Teď ale hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Jakou příchuť zmrzliny máte nejraději? Já mám takový pocit, že když je dneska pátek, tak všechny zmrzliny budou mít příchuť víkendu a budou chutnat úplně všechny. Za mě tedy sorbet a také vanilková zmrzlina, ale teď už vy, Paja, napsala. A vidíte, vanilka, můj člověk, takže Pájo, vítejte v tom vanilkovém klubu. Tomáš píše k dnešnímu tématu zmrzlin, se podělím o zkušenost v Itálii, kde se mimo jiné ochutnal zmrzkou s příchutí citron bazálka. Osvěžující a aromatické. Rád zkouším nové věci, když to dává smysl. Já bych to ještě viděl na nějakou zmrzlinovou hlasovku a je s námi Luca. Takže Luco, hezké dopoledne, co vy a zmrzka?
1: Co se zmrzliny týče, tak jsem nedávno poprvé za celý svůj život ochutnala mákovou. Byla dobrá, ale podruhé bych si ji už asi nedala. A docela nedávno v Čechách, když jsem byla, tak jsem měla čokoládovou s mačou. To byla docela zajímavá příchuť. Ahojky a pěkný den, Luca.
0: Luco, moc děkujeme. Já, když se vrátím k tomu, co jste říkala, tedy ta maková zmrzlina, já jsem tak jednou ochutnal a jo, docela za mě to šlo. Takže napište, co vy a zmrzky, jaká příchuť, Facebook, WhatsApp, rádia často jistí. Tady máme ten náš stánek se zmrzlinou, takže s chutí do toho a s chutí jdeme také do hitů, které milujete. Jsme rádia čas.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
8: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
9: Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
12: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
11: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
13: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
14: www.podpovrchem.com.
13: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
15: Hity, které milujete.

0: Víkend bude rozhodně bavit, spoustu báječných akcí kolem nás a tady budeme s vámi, tady to společně rozjedeme, rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Takže vyrobte si své plavidlo a pojďte s námi do toho. Každá posádka získá finanční příspěvek a to jsou 2000 korun na právě stavbu svého plavidla. A pokud se umístíte se svou lodí, tedy se svým týmem na prvním, druhém a třetím místě, tak můžete vyhrát, získat 10, 8 a 6 tisíc korun. Přihlásit se ještě můžete dneska. Loni i letos samozřejmě bude mít svou crazy, dvakrát potrhnu, loď, tým Rádia Čas, takže se na vás hodně těšíme. No a v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice. A vy se můžete tedy zapojit i přímo do hlavního bodu programu, a to je sjezd netradičních plavidel. Tady bude sranda, tady bude fajn, tady si to užijeme. No a přihlásit se tedy můžete ještě dneska na rozmarneslavnosti.cz. Takže mrkněte na to, tady prostě bude fajn s celou rodinkou. A když už ne na plavidle, tak prostě tady bude zábava, smích, tady vás to bude bavit. I hity, které milujeme, milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě

0: Je pátek, brána k víkendu a brána k zajímavým akcím. Já mám pro vás tipy na místa, kde to určitě bude stát za to a kde bude Rádio Čas s vámi. Takže stačí vybírat.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Ano, přesně tak. Teď půjdeme na místa, kde vás to rozhodně bavit bude. Dnes i v sobotu Masarykovo náměstí, tedy dva dny plné zábavy, inspirace, centru Ostravy. Čekají vás prezentace místních spolků, škol, organizací, workshopy, ukázky činnosti, tvořivé dílny, vystoupení. Nebude chybět hudba, tanec, divadlo, atrakce pro děti, ani dobroty z místních kaváren a restaurací. A k tomu moderátoři Rádia Čas. Takže těšíme se na vás v centru Ostravy. Užít si můžete i Kološlap 2026, den plný pohybu, zábavy, hudby, akce v Příboře od 9 hodin tuto sobotu a na své si přijdou malí i velcí. Připraven je soutěžní i nesoutěžní cyklovýjezd a tematické cyklotrasy. Takže pokud jste si tady vybrali, tady si to taky užijete a jak jsem říkal, s celou rodinou. Já pozvu také na Zbyšovské léto podvěží Simpson, je to Zbyšov u Brna. Tady tento pátek od 19 hodin hraje kapela Gong Rock a hlavním hudebním tahákem bude koncert skupiny Proteus. Takže i tady plno muziky a plno zábavy a nenechte si ujít další ostravskou muzejní noc. Už tuto sobotu od 17 hodin se po celé Ostravě otevřou galerie, muzea a další kulturní instituce a nabídnou večer plný zážitků na téma tajemství. Vybírat je z čeho, pokud do toho půjdete, užívejte, bavte se. Vy s Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia.

0: Taky po 11. z Rádia Čas Mňam, téma Zmrzlina, jakou máte nejraději, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. U muziky je to jasné, hity, které milujete. Pojedou dál, od Aleše Šklobala pohodový pátek. No a teď nejnovější zprávy, Kristýna Kopánková, bude 10.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Vizovicích na Zlínské ulici, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V Česku přibývá cyklostezek. V Ostravě proběhne další ročník muzejní noci.

0: dopravní prostředek. Jenže i když města cyklostezky rozšiřují, jejich síť ve srovnání s jinými zeměmi stále nedostatečná.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se už zítra koná 17. ročník oblíbené muzejní noci s tématem tajemství. Desítky kulturních institucí otevřou své brány v pozdních hodinách zcela zdarma. K návštěvě nové radnice zve i primátor města Jan Dohnal.
2: Zahájíme program vlastně 17.45 na Prokešově náměstí a od 18. hodin potom budou prohlídky samotné nové radnice, které mimo jiné zpřístupní i běžně neveřejné prostory. Bude tady možnost potkat se i se mnou, takže pohovořit i o problémech města a samozřejmě jako tradičně otevíráme během této noci právě i vyhlídkovou věž nové radnice pro veřejnost a to zdarma.
0: Pro návštěvníky je navíc zajištěna bezplatná doprava speciálními autobusovými linkami.

0: čas, sport.
1: Zítra bude zataženo, přidá se déšť, přehánky, ojedinělé bouřky a teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: obzorem počasí je zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
3: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
2: Kopat?
4: Ale proč kopat?
2: Proč kopat?
3: Je to hokej?
2: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
3: Jo, ne.
4: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: desátou hodinou se hlásí Rádio Čas, Aleš Ošklubal, ale i hity, které milujete. No a pokud jste fotbaloví, tak za chviličku tip, kam za fotbalem vyrazit. Za zábavou pozvu do našeho dobrého rána, ano, hrálo se klasicky víš, nevíš. A naše téma, zmrzlina, mňamkou z ní všech chutí, takže pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas, jakou příchuť máte nejradši. Nebo jakou příchuť jste třeba vyzkoušeli, která je taková netradiční. Je to nás bude zajímat. Teď to bude o muzice, hrajeme hity, které milujete.
1: Radio Chess.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: O víkendu opět spoustu aktivit a samozřejmě akcí, a pokud jste fotbalové duše, tak já mám pro vás tip. Fotbalový klub MFK Havířov zve úplně všechny fandy na poslední domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy. Hrát se bude tuto neděli od 10.15 a havířovští tady budou hrát s fotbalisty Vratěmova. Přijďte podpořit, ať to tady stojí za to. Každý fanda se určitě počítá, i každá hlasivka. Tak za chvilečku, kolegové, z rána ve Víš nevíš, Lenka a Radim. No a k muzice. Hrajeme hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Šosáckém víš, nevíš, je to jako v životě, tedy jednou nahoře, jednou dole, tak před námi, tedy víš, nevíš, ta vlnovka takových těch otázek a odpovědí a naše ranní parta, dneska Radim Lenka, také Kristýna. Takže se přidejte za chviličku opět z naší debaty, která hodně šmakuje, protože se dneska bavíme o zmrzlině a jejich příchutích. Takže budu rád, když se zapojíte, za chviličku pozvu k tomu našemu zmrzlinovému stánku. No a k tomu dáme hity, které milujete. Teď ale víš, nevíš, s naší ranní partou.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1883 vyjel první pravidelně naplánovaný Orient Express, která dvě města spojoval.
4: Paříž, Istanbul?
3: Přesně tak. Paříž, Istanbul.
5: Wow. Cože?
3: Já jsem, jako, cože? Taky bych to neřekla, no. Jako dobrý seš.
4: To vím, já si pletu, nebo neznám tu transsibirskou magistrálu, to bych
5: nedal.
4: Ty
5: máš karamelku za to.
4: To jsou moje.
3: V 1956 Elvis Presley představil svůj nový single Hound Dog a skandalizoval tak diváky svými pohyby boky. Jakou přezdívku si díky tomu vysloužil?
5: Víš to?
4: No, když nám to řekne, že nám to hned synkne.
5: No, jo.
3: Tak buď to mohl být The Swimming King,
5: ne.
3: Nebo King of Rock, anebo Elvis the Pelvis.
5: Elvis the Pelvis.
3: Přesně yes. Tak. V roce 2006 Srbsko vyhlásilo nezávislost. Jaké je jeho hlavní město? A bylo ticho.
5: Co?
4: Ne,
5: co?
4: Ne. To je Makedonie.
5: A sakra.
4: Severní Makedonie. Bělehrad.
3: Ano, Bělehrad. Zeměpisec Vaselná stránka dneska.
4: Ano, to byla dobrá poznámka na závěr. Dneska, ano.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

0: Na Rádiu Čase dneska užíváme krásně zmrzlinové téma společně s vámi. A věděli jste třeba, že nejvíce zmrzliny snědí na Novém Zélandu? Existuje i zmrzlina s takovými neobvyklými příchutěmi. Já bych mohl, tady je obrovský výčet, ale já zmíním, které zmrzliny tedy po světě můžete ochutnat. Tak je to s příchutí česneku, nevím, do toho bych asi nešel. Pak je tady chobotnice, pivo, wasabi, modrý sýr, uhlí, dokonce kaktus. No a já to raději vemu z WhatsAppu a bude to s vámi z Facebooku Rádia Čas. Libuše píše, no já neodolám kombinaci jahodový sorbet a vanilka. Jednou jsme byli v Karlové Studánce a tam mi prodávali v okénku. Přiznám se, byla tak famózní, že jsem si dala hned dvě velké. Pak jsme tam byli za dva roky, ale zmrzlina už tam bohužel nebyla. Renča píše, mango sorbet, miluje ji můj pes, jo, stejně jako já. Dneska jsem měla sorbet raketník, byl luxusní, ale pes nechtěl, jede po mango. Markéta, poslední dobou ujíždím na pistaciové a když točená, tak miluju jahodu a vanilku. Takže zmrzlina všech chutí, Facebook, WhatsApp, rádio často jistí, napište, mlsejte s námi. Já, a to je taky mňamka, muzika, hity, které milujete, za vámi neustále budu posílat.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
14: Hity, které milujete.

0: Dnešní zmrzlinové téma na Rádiu Čas chutná a já ty chutě ještě podráždím i obědovkou Rádia Čas. Takže po 11. hrajeme a třeba do vaší firmy doručím pizzu. Buďte ve střehu. Od Aleše Šklobala, ať vám pátek s Rádiem Čas dobře chutná a teď už ty nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou a aktuální čas. 4 minutky a bude 11.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
6: Hity, které milujete.
7: Radiočas.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
10: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na Prostějovsku, konkrétně u obce Kostelec na Hané, kde se stala dopravní nehoda nákladňáku s vlakem. Projíždějte tak místem opatrně a počítejte s komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Čas, nejnovější.

0: Česku přibývá dětí a dospívajících s psychickými problémy. Odborníci upozorňují hlavně na nárůst úzkostí, depresí a pocitu osamělosti. Podle nich za potížemi často stojí nedostatek komunikace s blízkými i stále větší vliv virtuálního prostředí. Roste také počet mladých lidí, kteří potřebují pomoc psychologů nebo psychiatrů.
1: Morava aktuálně.
0: V ulicích Karviné bude bezpečněji. Pohybovat se zde totiž bude více pěších hlídek strážníků a vznikne také pohotovostní hlídka. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci a také lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. Jihomoravský kraj pokračuje v programu bezplatných obědů pro děti v nouzi. Na téměř 33 milionovou dotaci dosáhne 138 školských zařízení. Více nám k tomu řekla mluvčí hejtmanství Martina Šítková.
2: Program umožňuje školám a školským zařízením v Jihomoravském kraji hradit náklady na školní stravování za děti a žáky z rodin ohrožených chudobou nebo materiální či potravinovou nouzí. Jedná se zejména o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, neúplné rodiny nebo například rodiny zatížené dluhy a exekucemi.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Zvereva.

0: 15 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
4: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
3: Kopat?
5: Ale proč kopat?
3: Proč kopat?
4: Je to hokej?
3: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
4: Jo, ne.
5: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Je tady pátek, startuje víkend, tady se dá říct radost. A tak co nám doopravdy dělá tu největší radost v životě? Co by nám určitě tedy udělalo radost také o víkendu? Takový pozitivní výčet, ono se to zkoumalo za pár minut ode mě, klidně si zkuste v tom vašem výčtu, jestli se tam najdete, jestli se teda trefíte potom do toho, co bylo vyzkoumáno. Jinak samozřejmě platí pátek z rádiem čas hity, které milujete, i naše téma, a to je zmrzlina. Tak Facebook, WhatsApp, napište, šmakujte s námi. Radio Čas.

0: Je tady pátek, startuje pomalečku víkend a dá se říct radost, a tak co nám dělá největší radost v životě. Je na to takové, takový průzkum vzniknul a hlavní roli tady hraje hlavně vlastní potěšení mysli i to, jak jsme užiteční dalším lidem. Jinak vědci tady sestavili ten žebříček každodenních radostí a zjistili, že na prvním místě ve všech směrech je, zkuste si tipnout, chviličku nechám. Typovali jste sex, tak je tam sex. Naopak na nejnižší příčce, a to byste si taky mohli tipnout, je to nevolnost. A tak tady je ten žebříček top 6 činností, které nás prostě dělají šťastnými. Tak už jedničku jsem zmínil, to je ten zmíněný sex. Potom na druhém místě konzumace alkoholu a párty. Ano, je tady pátek, víkend, takže asi do toho půjdem. Když někomu pomůžeme a uděláme radost, to je trojka. 4, odpočinek a relaxace. Taky, že jo, víkend, tak to by mohlo taky proběhnout. 5 je potom péče o děti a 6, světe zbořce, poslech, muziky. Tak já k té radosti hned přispěju z Rádia Čas, hity, které milujete.
1: Tik, tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
6: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
6: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Den Moab v Ostravě je zpátky. 2 dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy, relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
11: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas je s vámi, já nevím jak u vás, ale u mě diety je takový ten jojo efekt, ano, chvilečku má člověk nějaké to kilo dolů a potom za 100 jde nahoru a tak dál, kdo by to neznal, ale když poradí profesionál, může být úplně všechno jinak. Takže každou středu od 16.55 série videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity, je to doktor Evžen Machytka. No a v repríze potom v sobotu, to znamená i zítra po 14. hodině, to je třeba ta cesta k té lepší postavě a bez hlavně jojo efektu. Tak za chvilečko obědovka. Rádia Čas, tady se rozhodně žinýrovat nebudeme, kilečko, ne kilečko nahoru, protože bude, nebo půjde o vonavou pizzu, že tady nějaké, no jo, to tak určitě přiskočí, kdybyste vyhráli pizzu v obědovce Rádia Čas. No a ještě mám pro vás také tipy, kam zajít, kam to bude veselé, zábavné, takže tady jsou ta místa, ze kterých můžete teď vybírat.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Ano, přesně tak, teď půjdeme na místa, kde vás to rozhodně bavit bude. Dnes i v sobotu Masarykovo náměstí, tedy dva dny plné zábavy, inspirace v centru Ostravy. Čekají vás prezentace místních spolků, škol, organizací, workshopy, ukázky činnosti, tvořivé dílny, vystoupení. Nebude chybět hudba, tanec, divadlo, atrakce pro děti. Ani dobroty z místních kaváren a restaurací. A k tomu moderátoři Rádia Čas. Takže těšíme se na vás v centru Ostravy. Užít si můžete i Kološlap 2026, den plný pohybu, zábavy, hudby, akce v Příboře od 9 hodin tuto sobotu a na své si přijdou malí i velcí. Připraven je soutěžní i nesoutěžní cyklovýjezd a tematické cyklotrasy. Takže pokud jste si tady vybrali, tady si to taky užijete a jak jsem říkal, s celou rodinou. Já pozvu také na Zbyšovské léto podvěží Simpson, je to Zbyšov u Brna. Tady tento pátek od 19 hodin hraje kapela Gong Rock a hlavním hudebním tahákem bude koncert skupiny Proteus. Takže i tady plno muziky a plno zábavy a nenechte si ujít další ostravskou muzejní noc. Už tuto sobotu od 17 hodin se po celé Ostravě otevřou galerie, muzea a další kulturní instituce a nabídnou večer plný zážitků na téma tajemství. Vybírat je z čeho, pokud do toho půjdete, užívejte, bavte se. My s Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.

0: Určitě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny za dnes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: This is a mission impossible. It's just so logical. This love's unstoppable. Now there's no end in sight.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Páteční oběd, to je taková jediná porada, na kterou se určitě všichni těší. Páteční oběd může být i takový ten poslední velký projekt, že jo, ve firmě tohoto týdne. No a třeba ten projekt ve vaší firmě se teď bude jmenovat obědovka Rádia Čas. Ta poukázka na pizzu je tady přede mnou, leží na stole a telefonní číslo připraveno. Dneska volám do jednoho kadeřnictví a od toho účesu si teď alespoň na chviličku bude muset odskočit Daniela. Tak já to jdu vyzkoušet. Včera to nezabralo, včera jsem se nedovolal, ale já věřím, že tady ano, že tady to bude na první dobrou. Takže pojďme na telefonní číslo a to je 7 a ještě 1. Tak, mělo by to ano zvonit. Tak uvidíme, jestli si Daniela odskočí. Zákaznice.
1: Prosím.
0: Danielo, já vás zdravím, Rádio Čas, obědovka Aleš Šklubal.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já jsem říkal, jestli si odskočíte od zákaznice, jestli máte chviličku, ale jo, vyšlo to. Jinak dneska nabito při pátku plno?
1: No, malinko.
0: Malinko. Už jste stihli děvčata oběd?
1: Nestihli jsme ještě oběd.
0: Co takhle pizza tady z Rádia Čas, jo, berete?
1: No to by bylo úžasné, akorát jsem nějak neregistrovala, co tam bylo ráno, no, to bylo super.
0: Jo, takhle, jako kdyby se
1: vás, jako, no.
0: Kdybych se vás zeptal na něco z Rádia Čas, nemusí to být dnešek, jo, dneska. No. Vy a znáte téma dnešní? Ne.
1: Ano, no dnešní ne, dneska jsem to nějak
0: Máme zmrzlinu, jakou máte nejradši zmrzlinu?
1: Jo, ty zmrzliny, no, čokoládovou.
0: Čokoládovou. Tak něco z Rádia Čas ještě, co byste přidala?
1: No, tak, co tam bylo ještě?
0: Nemusí to být dneska, cokoliv.
1: Jo, cokoliv, no, tak teďka jste mi úplně zaskočil, tak teďka vůbec nic nevím.
0: Daniela. No.
1: Tak to tam bylo. Tak měli jste tam Ostravu, měli jste tam to premiéra. Premiéra, já teďka právě mám ruce od barvy, tak to tady mám nahlas potichu.
0: No, primátora, no. Dobře, já to opravím, ale víte, no. Co, Danielo, já rozumím, že ano, kadeřnictví, velký fofer, že se to rádio takhle podkresově poslouchá, ale poslouchá, já vám to uznám, je tady pátek, no.
1: No, je pátek, no, ještě, že není pátek 13.
0: No, pátek 13. to by bylo. Každopádně, máte od nás pizzu, kolik vás je teď na salonu?
1: Tři.
0: Tak to bude v cajku. Rozdělte se s děvčaty, posílám chutnou pizzu. Máme tady vaši Danielo mailovou adresu, takže za chviličku ten poukaz přistane právě na tuto adresu. Je na něm úplně všechno, takže jednejte podle toho, co tam je a už dopředu dobrou chuť a děkujeme za přízeň, i když podkreslíme.
1: Jo, my vám taky moc děkujeme, mějte se hezky.
0: Naslyšenou, nasledanou.
2: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Skonto nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas.

0: Sympatické téma máme dneska při pátku, zmrzliny všech chutí. Tak já v tom budu klidně po 13. hodině pokračovat dál. Jste s Alešem Šklobalem, Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete. No a teď k tomu všemu přidám také čerstvé zprávy s Honzou Gabalčíkem. Aktuální čas 3 minutky a bude pravé poledne, takže i k tomu poledni přeju dobrou chuť.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.

0: Nehoda nás teď potrápí ve Frýdku Místku na ulici Beskidské. Bouralo tady nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky u obce Bučovice na Vyškovsku, na výjezdu na Slavkov u Brna. Tady se srazila dvě osobní auta. Dvě osobní auta bourala taky v Brně v ulici Jihlavské. Dopravní problém se teď řeší taky v obci Ivančice na Brněnsku v ulici U Kapličky.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dnes odpoledne hrozí bouřky, o víkendu už zase bude hezky. Kvalita vody v nádržích na severní Moravě je dobrá. Hokejistky dnes čeká utkání s Albánií. Dobré páteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honzák a Velčík. Připravme se na výraznou změnu počasí. Přes republiku dnes přichází studená fronta, která přinese déšť na většinu území a místy i bouřky. Už o víkendu se ale počasí podle televize LTV Plus znovu uklidní a teploty se vrátí k letním hodnotám.
1: Morava aktuálně.
0: Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje je dobrá. Jenom ve vodní nádrži Olešná a Brušperk má mírně zhoršené vlastnosti. I tak je vhodná ke koupání. Na Těrlické přehradě v lokalitě Pacelůvka se naopak průhlednost vody zlepšila. Vyhledávaný Seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
2: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili téměř 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další dvě vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
1: Rádio Čas, sport.
0: České fotbalistky se dnes v Praze od 17:30 utkají s Albánií. Hrát budou předposlední utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové po 4 zápasech drží neporazitelnost. A zítra se už opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude v sobotu jasná až skoro jasná. Ráno nás místy můžou potrápit mlhy, ve vyšších polohách i sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 24. Tolik zprávy, po 12. pokračuje páteční, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
5: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
4: Kopat?
6: 1900. Ale proč kopat?
4: Proč kopat?
5: Je to hokej?
4: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
5: Jo, ne.
6: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio.

Letí to páteční poledne tady, hotela Šešklovala, samozřejmě dobrou chuť ke všemu, ke všem ňamkám, které si dáte. Já k těm dobrotám přidám i hity, které milujete, a naše téma to jsou zmrzliny, úplně na všechny způsoby. Takže vyberte tu svou, kterou máte nejradši, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Tady to krásně osvěží. Hotela Šešklovala tedy den s tou nejlepší příchutí a dál hity, které milujete z času. Rádio Čas.

0: naší ulici.
1: Jakou příchuť zmrzliny máte vůbec nejraději? Já mám takový pocit, že dnes, když je pátek, tak budou mít zmrzliny takovou tu příchuť víkendu a budou chutnat úplně všechny. Za mě sorbet, vanilková. Ale teď vy. Pája píše, no zrovna vanilka, takže Pájo, vítejte ve vanilkovém klubu. Tomáš napsal, dnešnímu tématu zmrzlin se podělím o zkušenosti v Itálii, kde jsem mimo jiné ochutnal zmrzku s příchutí citron bazálka. Osvěžující, aromatické. Rád zkouším nové věci, když to dává smysl. Lenka napsala, miluju vanilkovou a pistáciovou, pamatuju si na výbornou vanilkovou politou čokoládou a posypanou oříšky. Točili dole na Václavském náměstí. Vždycky tam byly fronty, ale to už je tak 30 roku zpátky. Takže hezký den všem, Lenka z Ivančic. Lenko, děkujeme, zdravíme Ivančice a pojďte s námi, vy ostatní, do zmrzky, do té naše zmrzlinové debaty. Facebook, WhatsApp, ode mne, příchuť muziky, zase všech druhů, protože jsou to hity, které milujete. A z rádia Čas.
2: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
10: Vystoupí Lucie Bílá, MIG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
9: Vstupenky na ticketportal.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
12: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
4: Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio ČS s vámi a tady budeme také s vámi, pokud ještě nemáte tip na příští víkend, tak tady to společně určitě pořádně rozplaveme, chcete-li rozjedeme. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, vyrobte si své plavidlo a pojďte s námi do toho. Každá posádka získá finanční příspěvek právě na stavbu lodě 2000 korun. Stavba plavidla je velmi důležitá, jeho atraktivita a tak dále, protože se to bude hodnotit a pokud se umístíte na předních místech, tak můžete vyhrát 10, 8 a 6 tisíc korun. A přihlásit se můžete ještě dnes, tedy do 5.6. Ještě dneska tedy můžete vyplnit svou přihlášku. Za chviličku dám adresu. Jinak loni jsme měli svou loď, crazy loď, právě při těchto slavnostech, také my za tým Rádia Čas ani letos chybět nebudeme. I letos to rozplaveme s vámi a na plné pecky. Takže v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice a vy se můžete tedy zapojit i přímo do hlavního bodu programu sjezdu netradičních plavidel. Jinak přihláška, a to jsem už zmínil, ještě dneska se můžete přihlásit na rozmarneslavnosti.cz. Tak počítáme s vámi, určitě buďte do toho, tady bude fajn a pokud už zrovna nepoplavete svou lodí, tak se budete dobře bavit s celou rodinou. Teď hity, které milujete a za pár minut také o zmrzlině, co jste možná nevěděli.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dnešní téma na Rádio Čas zvoní krásně zmrzlinou, chutná a já tady mám několik zajímavostí a kuriozit o zmrzlině. Možná jste nevěděli, že zmrzlina je starší, než si většina z nás myslí, protože předchůdci zmrzliny existovaly už přes více než 2000 lety. Byla to starověká Čína, kde se ta zmrzlina dělala takto, že směs sněhu a ledu se dolila ochuceným mlékem. Jo? A tohle vlastně byla ta první zmrzka, která spatřila světlo světa. Jinak nejoblíbenější příchuť na světě, to asi dodávat nemusím, že to je vanilka. A ještě tady mám třeba nejdražší zmrzlinu světa. V roce 2023 získal zápis do Guinnessovky desert s cenou přes 6 000 dolarů za porci. Obsahoval mimo jiné vzácné bílé laníže a jedlé zlato. Tak stejně nejlepší je ta naše česká za pár kaček. No, za pár kaček. Třeba ta vanilková nebo čokoládová. Ale když už jsem to zmínil, tak Facebook, WhatsApp, když zmrzka tak jakou, přišlo požehnaně reakcí. Moc za ně děkujeme a já jsem to tak trošku zmapoval a ta naše hitparáda by vypadala asi takto, že první místo to by byla ta vanilková zmrzlina a v těsném závěsu potom ta čokoládová. Zpátky z Rádia Čas, hity, které milujete, ty budou taky chutná.
1: Slunce jede na plnou playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas, hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Skonto na
5: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1 000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
8: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Tak krásně, až dokonce jsem to nechal dohrát, teď už je se mnou ve studiu Majky, ahoj.
1: Krásné odpoledne, ahoj.
0: Jseš zmrzlinový, nebo nejseš?
1: Ano, mám rád zmrzlinu.
0: Jakou nejvíc?
1: Já mám rád takovou tu modrou, ono se tomu říká, že je šmoulová. Mě vždycky zajímalo, když se říká, že vaniková zmrzlina se dělá z vanilek, jahodová se dělá z jahod, tak z těho se dělá šmoulová.
0: No, tak ale... to je možná výzva, napište, z čeho se dělá ano. Šmoulová zmrzlina, jestli to někdo ví. Jo, já teda nevím. Jo.
1: No, ze šmoulu snad ne. No.
0: A ochutnal si nějakou třeba zmrzlinu, která je taková netradiční. Já jsem dokonce četl, moravské uzené, zmrzlina, která chutná po moravském uzenem, nedokážu si představit.
1: Jo, já mám rád takové jako výběrové, třeba co je, nechci jmenovat značku, ale taková... čokoládová, víš, jak tam jsou kousky těch čokolád a podobně. Takové mám rád, dám si. Byť nejsem na sladké, tak zmrzlinu můžu.
0: Dobře, takže zmrzlinář nebo Majky bude s vámi dál, pište. A pokud napíšete Majkymu o té šmoulové, z čeho se dělá, tak
1: to mě zajímá,
0: rádi,
1: ano.
0: Budeme rádi. Jo, a teď už aktuální zprávy s Honzou Gabelčíkem, bude 13.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
3: Hity, které milujete.
2: Radiočas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Nehoda se stala ve Frýdku Místku v ulici Beskidské, tady bouralo nákladní auto s osobním. Pozor si, musíme dávat v obci Bučovice na Vyškovsku na výjezdu na Slavkov u Brna. I tady bourala dvě auta. Nehoda se řeší i na Blanensku v obci Šošůvka na výjezdu na Vysočany, kde se srazilo nákladní auto s osobním. A dva dopravní problémy jsou právě teď v Brně. V ulici Hladíkově bourala dvě auta a taky v Jihlavské ulici v Brně se srazila dvě osobní vozidla.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Začátek plavební sezóny pohlídají kontroly. Ostrava bude mít svět dopravy. Hokejisté už znají soupeře na příští mistrovství světa. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku začíná plavební sezóna. Provoz na řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 velkých, které přepravují lidi. Chystají se proto kontroly a preventivní akce.
0: Morava aktuálně.
1: V Ostravě vznikne svět dopravy. Město už na stvárnění projektu chystá architektonickou soutěž. Objekt má vzniknout v části bývalé výpravní budovy železniční stanice Vítkovice a jejím okolí. Svět dopravy by se měl otevřít v roce 2030. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
2: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
1: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun.
0: Rádio Čas, sport.
1: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B. Utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května. Zítřek už bude jasný až skoro jasný, ráno místy s mlhami, občas s přeháníkami a to hlavně na horách a s teplotami do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádio Čas, teď už s Mirkem Rešlem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
4: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
3: Kopat?
5: Ale proč kopat?
3: Proč kopat?
4: Je to hokej?
3: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na
4: jo,
3: tu otázku?
4: Jo, ne.
5: Kopeme do toho každý všední den mezi 6. a 9.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

S rádiem Čas a v tuto chvíli také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě s hity, které milujete. Za malou chviličku vyrazíme do světa sportu a podíváme se také na dnešní téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také Veteru Rádia Čas. Ptáme se, jakou zmrzlinu máte nejraději, tak nám napište. Je to téma, kterému se budeme ještě dneska věnovat. Teď už ale posílá muziku. Rádio Čas. Hity, které mě...

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a mám tady pro vás pozvání na basket, protože už zítra se bude hrát jedno z nejdůležitějších utkání pro BK Opava a Basket Brno, jelikož se soupeří o třetí místo v Maxa NBL. Poslední dva zápasy skončily 99-97 pro Brno, následně 96-65 pro BK Opava. No a zítra se rozhodne, jak to bude pokračovat dál v 18 hodin ve Stares Aréně ve Vodové v Brně. Tak pokud vyrazíte, přeji vám příjemné sportovní zážitky.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
7: Vstupenky na ticketportal.cz.
8: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se v tuto chvíli přesuneme do dnešního rána, protože se mrkneme na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš. Je sice pátek, ale věřím, že ty naše mozkové závity budou fungovat i v pátek odpoledne. Tak schválně, věděli byste? Pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1883 vyjel první pravidelně naplánovaný Orient Express, která dvě města spojoval.
4: Paříž-Istanbul?
3: Přesně tak. Paříž-Istanbul.
5: Girl. Wow.
3: Cože?
5: Girl. Já jsem,
3: jako, cože? Taky bych to neřekla, no. Jako dobrý seš.
4: To vím, já si pletu, nebo neznám tu transsibirskou magistrálu, to bych nedal.
5: Ty máš karamelku za to.
4: To jsou moje.
3: V 1956 Elvis Presley představil svůj nový single Hound Dog a skandalizoval tak diváky svými pohyby boky. Jakou přezdívku si díky tomu vysloužil?
5: Víš to?
4: No, když nám to řekne, že nám to hned cinkne.
5: No, jo.
3: Tak buď to mohl být The Swimming King,
5: ne.
3: Nebo King of Rock, anebo Elvis the Pelvis.
5: Elvis the Pelvis.
3: Přesně yes. Tak. V roce 2006 Srbsko vyhlásilo nezávislost. Jaké je jeho hlavní město? A bylo ticho.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Reštem. No a my dneska řešíme a ptáme se, jaká je vaše nejoblíbenější příchuť zmrzliny. Asi ta nejčastější, kterou nacházím na Facebooku a na WhatsAppu Rádia Čas, co píšete, tak je jahodová a čokoládová. Ale rozbouřila se nám tady taková debata o tom, z čeho se dělá šmoulí zmrzlina. Taková ta klasická modrá, že jo, známe ji. Jestli je čokoládová z čokolády, jahodová z jahod, tak z čeho je pak ta šmoulí? No, tak řešíme to na Facebooku, na WhatsAppu. Ono léto přichází, čas zmrzlin taktéž, tak dejte vědět i vy ostatní, která je ta vaše nejoblíbenější. Budeme se tomu věnovat, teď už ale posílám další muziku. Jsme rádi o čas.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
2: www.podpovrchem.com.
1: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 4 minutky, 14. hodina. Já už tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že odvody pro OSVČ klesnou. Podrobnosti za chvilku.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Vážná nehoda se stala v Třinci v ulici Tyršově. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí v Přerově v ulici Velká Dláška. Dvě auta se srazila taky v Břeclavi na ulici Národních hrdinů. Tady boural nákladák s osobákem. Dvě osobní auta bourala v Brně v ulici Hladíkově. S komplikacemi musíme počítat taky u obce Bučovice na Vyškovsku, na výjezdu na Slavkov u Brna. I tady se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší i v obci Šošůvka na Blanensku, na výjezdu na Vysočany. Tady se srazil nákladák s osobním autem.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Odvody živnostníků klesnou na loňskou úroveň. V Karvinských Lipinách opět ožívá golfový areál. Volejbalistky v Lize národů porazily Belgii. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dobrá zpráva pro podnikatele. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou představila vláda, podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun.
0: Morava aktuálně.
1: V Karvinských Lipinách znovu ožívá golfový areál. Do jeho dalšího rozvoje se pustili noví provozovatelé, kteří chtějí navázat na jeho sportovní tradici a areál otevřít širší veřejnosti. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Areál si zachová svůj sportovní charakter, současně však rozšíří nabídku aktivit tak, aby si zde na své přišli nejen golfisté, ale také rodiny s dětmi, rekreační sportovci a další návštěvníci.
1: Už zítra se tu koná den plný zábavy pro celou rodinu Family Opening Day. Zlínský kraj podpoří stipendii žáky vybraných řemeslných oborů. Hejtmanství proto rozdělí 16 středním školám zřizovaným krajem více než 1 800 000 korun. Absolventi řemesel patří mezi dlouhodobě nejžádanější profese na trhu práce.
0: Rádio Čas, sport.
1: České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily po setech 25-20, 25-22 a 25-15 Belgii. Svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose odehrály třetí zápas během 3 dnů a připsali si druhé vítězství. A zítra už se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná, s nejvyššími teplotami v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 14. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Brešlem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
5: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
4: Kopat?
6: Ale proč kopat?
4: Proč kopat?
5: Je to hokej?
4: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
5: Jo, ne.
6: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také stále se mnou s Mirkem Rešlem. Za malou chviličku nabídnu tip, kam můžete vyrazit do víkendu, takže pokud nemáte ještě plány, tak rozhodně poslouchejte. Teď už ale posílám další muziku a další hity, které milujete. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: chce se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás pozvánku, kam můžete vyrazit, a tam míří na Masarykovo náměstí v Ostravě, protože tady ode dneška až do zítřka probíhají dny Moab, tedy dny Moravské Ostravy a přívozu. No a pokud vyrazíte, tak se můžete těšit na skvělé setkání v centru Ostravy. Čekají tady na vás prezentace místních spolků, škol, organizací, workshopy. Nebude chybět skvělá hudba, tanec, divadlo, atrakce pro děti. No zkrátka, jasně, skvělá akce pro celou rodinu. Tak pokud vyrazíte, přeji vám příjemnou zábavu. Ode mě další muzika a další hity, které milujete.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
12: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
13: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
14: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
13: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které

0: Posloucháte Rádio Čas a pojďme se podívat na dnešní téma. My se ptáme na zmrzliny, protože byť to za okny tak nevypadá, tak léto pomalu ale jistě přichází. A já zjišťuju, že jsou zmrzliny, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. No pojďme se podívat na komentáře, které píšete na náš Facebook. Markéta napsala: poslední dobou ujíždím na pistáciové, ale takové tmavé, poctivé. Markéto, chápu, taky jí mám rád. Ale třeba Jana napsala punčová. Punčová zmrzlina, to opravdu existuje. Přátelé, jestli někdo dělá punčovou zmrzlinu, tak mi napište a já se za vámi zastavím, protože já mám punč spojený jenom se zimou, s Vánoci, o kterých teďka nechci mluvit, když je léto, ale punčová zmrzlina by mě možná i zajímala. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak to máte vy, jakou máte nejraději, pište na Facebook nebo na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a já už posílám další muziku. Ještě předtím se ale pojďme podívat na počas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám už vyčasí.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: To je to tvoje malování vzdušných zámků. Malování.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tady mám pro vás pozvánku na naši největší akci, protože tak jako každý rok, tak i letos 21. listopadu v Ostravar Aréně pořádáme megakoncert Rádia Čas a myslím si, že letos to bude opravdu divoké. Jak slyšíte, vystoupí skupina Europe, připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a právě megakoncert Rádia Čas bude jediné místo, kde se v České republice objeví. No a jak je zvykem na našich koncertech, tak tam nebudou sami, krom nich také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Tak pokud ještě nemáte ty svoje lístky, tak doporučuji co nejdříve, ať máte ty nejlepší místa, a to na webu Rádia Čas, casradio.cz. Teď už další muzika.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: I krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Terka Puferka, ale v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že v gastronomii je největší zájem o brigádníky.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: V Ostravě se teď tvoří kolony na Rudné ulici ve směru na Porubu před mostem ve Svinově. Vážná nehoda se stala v Třinci v ulici Tršově. Auto tady srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Dvě auta bourala v obci Šošůvka na Blanensku na výjezdu na Vysočany. Srazil se tu nákladák s osobákem. Dvě auta bourala v Bučovicích na Vyškovsku na výjezdu na Slavkov u Brna. A nehoda dvou aut nás potrápí taky v Břeclavi v ulici Národních hrdinů. Srazil se tu nákladák s osobákem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Největší zájem o brigádníky je v gastronomii. Ve Frýdku Místku vznikne nový sportovní areál. Fotbalistky dnes čeká utkání s Albanií. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Roste zájem o brigádníky. Největší poptávka je v gastronomii, cestovním ruchu nebo v zemědělství. Firmy poptávají hlavně pomocníky, kteří jsou ochotní během prázdnin pracovat i několik týdnů. Studenti si ale čím dál víc kladou podmínky.
1: Morava aktuálně.
13: Frýdek Místek bude mít nový sportovní areál. Vyroste za stadionem Teje Slezan. Jediná budova nabídne plavecký bazén i krytou ledovou plochu, říká mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
14: Přibude bruslení pro veřejnost, dostatečné kapacity pro plavání školáků a díky nové kryté ledové ploše se hala nadechne a bude moct hostit další sportovní, kulturní a společenské akce, tak aby využila svou kapacitu 2500 diváků. Navíc nový sportovní relaxační areál přinese energetické výhodnou kombinaci chlazení a zahřívání. Teplo vznikající z chlazení ledu bude vyhřívat bazén a naopak.
13: Na části průtahu Olomoucí bude dál platit zákaz jízdy těžkých kamionů. Jde o úsek v ulicích Forstrova, Albertova a Pražská. Zrušení zákazu hrozilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Nakonec ale platí dál.
1: Rádio Čas, sport.
13: České fotbalistky se dnes v Praze od 17:30 utkají s Albánií. Hrát budou předposlední utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové po 4 zápasech drží neporazitelnost. A zítřek bude jasný až skoro jasný, po ránu s mlhami, občas s přeháňkami, a to hlavně ve vyšších polohách. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
15: Sponzorem počasí je zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
16: Další mistrovství se tam v hokeji. Kolikáté už?
17: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
16: Kopat?
18: Ale proč kopat?
16: Proč kopat?
17: Je to hokej?
16: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
17: Jo, ne.
18: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Přátelé, posloucháte Rádio Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a doufám, že i přesto, že venku máme takové zamračené a upršené počasí, si užíváte krásné páteční odpoledne. Víkend je před náma, takže trocha toho volna to se hodí. A i za předpokladu toho, že by to takhle vypadalo celý víkend, tak třeba někde s knížkou, doma, zachumlání pod dekou. Vždyť to má taky své kouzlo. V tuto chvíli jsme ale společně teď tady na vlnách Rádia Čas. Já pro vás mám spoustu zajímavých informací, novinek. Nebudou chybět i různé zajímavé příběhy, třeba i inspirativní, ale v tuto chvíli u nás čeká pořádná nálož muziky a mám tady pro vás například Four Non Blondes a jejich WhatsApp, anebo Poetika každou vteřinou.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, už máme více než rok od chvíle, kdy Dua Lipa přijela do O2 Areny a mimo svoje klasické songy si tam střihla i na ostří nože, což ona dělá pravidelně, že vždycky, když přijede do nějaké země, tak v daném jazyce zaspívá písničku nějakého místního slavného interpreta. Vybrala si u nás Evičku Farnou a hned den na to si to na ostří nože střihla přímo s ní, což bylo naprosto úžasné. No a samotná Dua Lipa v tuto chvíli prožívá velmi, velmi šťastné období, protože si se svým přítelem řekli své ano při obřadu v Londýně. Její teď už manžel je herec Callum Turner, s tím, že ona teda zvolila velice zajímavý a elegantní styl oblečení a krásně ukázala, že se dá spojit klasika s moderní extravagancí, protože měla elegantní sako s takovým jako nápadně střiženou siluetou a symetrickou sukní a všechno bylo doplněné o rukavice, výrazné šperky a takový široký klobouk. No, vypadala úžasně a hlavně vypadali oba dva tak neskutečně šťastně, že radost pohledět. Když tak mrkněte na fotky, no a my pokračujeme dál.
1: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue!
6: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
9: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
11: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
11: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
13: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a přátelé, když máme venku hezké počasí, teda ne úplně to, co dneska, ale takové to klasické slunečné jaro a léto, tak ve většině případů má člověk výrazně větší chuť na ovoce a zejména na to bobilovité. Já si myslím, že třeba jahody jsou jedna z těch potravin, které chutnají snad úplně každému a je to taková fajn alternativa sladkostí, že si prostě zamlsáte a zároveň je to pořád zdravé. Nicméně do jak velké míry je to zdravé, co všechno to našemu tělu přináší, to si podrobněji řekneme v pořadu Jeste s rozumem s Evičkou Rigler, přičemž už zítra můžete poslouchat reprízu celého pořadu od 10. hodiny. No a teď si dáme takovou malou ukázku toho, jak to s těmi jahodami je.
2: Sladké, šťavnaté, úžasně vonící a ještě lépe chutnající jahody. Rudé plody jahodníku, které milují děti i dospělí, což je moc dobře, protože jahody jsou skvělým zdrojem vitamínu a antioxidantů. Obsahují například vysoké množství vitamínu C, dokonce více než třeba pomeranče nebo citrony. A jahody jsou jedním z nejlepších způsobů, jak do sebe dostat tento blahodárný vitamín. No a i díky němu nás jahody chrání před tvorbou volných radikálů, zabraňují degenerativním procesům stárnutí a vzniku mnoha typů onemocnění. V jahodách se taky nachází vitamíny skupiny B, je tam Ečko, beta-karoten a taky spousta důležitých minerálů, jako je například vápník, draslík, hořčík, železo a nebo taky zinek. Takže jahody jsou vlastně, dá se říct, takovým sladkým a šťavnatým multivitamínem.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V sobotu se nám už vyčas

0: pak mohou přidat ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: love you.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a já doufám, že pokud si rádi zapisujete data a plánujete nějaké koncerty, zážitky, prostě něco, za co stojí na to se těšit, tak já rozhodně věřím, že máte ve svých diářích 21.11., protože to je chvíle, kde proběhne náš legendární mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi a věřte mi, bude to stát za to, u toho prostě nechcete chybět, protože za námi dorazí velkolepě Europe v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown a rozburácí celou Ostravar arénu. Mimo to se můžeme těšit také na Davida Kolera, skupinu Olympic a nebo také Lenny společně s Marpem. Takže věřím, že každý si v rámci tohoto výběru najde to, co mu nejvíce sedne a bude to nezapomenutelné jako vždy. Takže určitě doporučuji koupit si dopředu lístky, ať na vás ještě vyjde řada. No a v neposlední řadě hlavně to datum, to si tam zapište, ať ho máte vryté do paměti.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Skonto na
4: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Ladit rádio Čas a to byl Michael Tello, Ice You Chepego. Já si myslím, že tahle písnička má v sobě tolik letní a svěží energie, že se to ani popsat nedá. No a myslím si, že stejnou energii v sobě nese dnešní otázka, kterou pro vás máme na našem Facebooku Rádia Čas. Jakou zmrzlinu máte nejraději? Já bych se asi držela nějaké kokosové, skořicové nebo třeba vanilka, ale co jsem se tak dívala, velice často se v komentářích opakuje citronová. To je popravdě úplně mimo můj vkus, ale jak jde vidět, je velmi, velmi oblíbená mezi mnohými. Tak nám napište, jaká je nejoblíbenější u vás a i na tohle téma se v následující hodině podíváme. Teď už ale zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: Kolony jsou teď v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Opavu před mostem ve Svinově. Zdržíme se zhruba na 10 minut. Vážná nehoda se řeší v Karviné v ulici Nádražní, kde bourala dvě osobní auta. Pozor si musíme dávat taky u Opavy na výjezdu na Bruntál. Za Kruháčem tady bourala dodávka s osobním autem. Nehoda dvou aut se řeší v Prostějově v ulici Nerudově a stále jsou komplikace taky u obce Bučovice na Vyškovsku, na výjezdu na Slavkov u Brna. I tady se srazila dvě auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dnes odpoledne hrozí bouřky, o víkendu už zase bude hezky. Kvalita vody v nádržích na severní Moravě je dobrá. Volejbalistky v Lize národů porazily Belgii. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na výraznou změnu počasí. Přes republiku dnes přechází studená fronta, která přináší déšť na většinu území a místy i bouřky. Už o víkendu se ale počasí podle televize LTV Plus znovu uklidní a teploty se vrátí k letním hodnotám.
1: Morava aktuálně.
0: Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje je dobrá. Jenom ve vodní nádrži Olešná a Brušperk má mírně zhoršené vlastnosti. I tak je vhodná ke koupání. Na Těrlické přehradě v lokalitě Pacelůvka se naopak průhlednost vody zlepšila. Vyhledávaný seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
2: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili téměř 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další dvě vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily po setech 25-20, 25-22 a 25-15 Belgii. Svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose odehrály třetí zápas během tří dnů a připsali si druhé vítězství. A zítra už se opět můžeme těšit na sluníčko, obloha bude jasná až skoro jasná, po ránu hrozí mlhy, na horách může sprchnout, nejvyšší teploty se mají pohybovat od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Terkou Puferkou.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Další mistrovství se tam v hokeji. Kolikáté už?
5: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
4: Kopat?
6: Ale proč kopat?
4: Proč kopat?
5: Je to hokej?
4: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
5: Jo, ne.
6: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

Čas. Milujete. Rádio Čas.

dvojnásobná maminka Olga Lounová a také úžasná zpěvačka, která mimochodem i přesto, že má teďkom vlastně novopečené miminko doma, tak stále nezahálí a maká, co se dá. Dokonce se rozhodla, že chce zopakovat ten obrovský úspěch minulého roku, a to sraz optimistů v pražském O2 Univerzu. Minulý rok to byla opravdu velkolepá show, byla tam opravdu už v tom pokročilém těhotenském stavu a zvládla to naprosto bravurně. Lidé byli nadšení každým coulem a já věřím tomu, že letos tomu nebude jinak. Moc držím palce, ať všechno vyjde, a myslím si, že je to takový krásný důkaz toho, že nehledě na to, jestli jste maminka nebo nejste, ten život se dá užívat i tak. Hity, které milujete.

0: Rádio ČEZ je tady s vámi i při pátečním odpolední a podíváme se na jeden velice inspirativní příběh, který začal kdysi v Afghánistánu, kde jistá dáma Fariba Hashimi chtěla vždycky jezdit na kole. Takové přání, které není úplně, řekněme, těžko zařiditelné pro nás tady v tomto civilizovaném světě, ale představte si, že v Afghánistánu ženy mimo jiné, že nemohou spoustu věcí, tak sportovat také ne, to je prostě také špatně, neměla by jezdit na kole a už vůbec by neměla snít, to je teda to hlavní. Ale ona se rozhodla, že stejně bude pokračovat a půjde si za svým. Reálně se setkávala nejenom s urážkami, překážkami, ale normálně pod ní třeba lidé házeli na ulici kameny za to, že si dovolila jezdit jako žena na kole. No a nakonec se dostala tak daleko, že stojí na startu Giro Italia Women, což je jeden z nejprestižnějších cyklistických závodů na světě a odvádí tam naprosto úžasné výkony a hlavně je skvělou inspirací pro všechny, kteří se odváží snít. Já si myslím, že tenhle příběh rozhodně stojí za to a je to přesně ukázka toho, že někdy i přes i ty nejhorší překážky se dá dosáhnout toho, po čem člověk touží.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
13: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
14: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia ČAS v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia ČAS. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
15: Rádio ČAS.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a pojďme se podívat na jeden veliký úspěch ze světa sportu, který si může připsat Česká republika. Máme tady novou absolutně nejrychlejší ženu Česka. Do této chvíle to celých 45 let byla úžasná Jarmila Kratochvílová, která zaběhla stovku za krásných 11,08 sekundy. No a v tuto chvíli tady máme rekordmanku novou a jejím teprve 22-letá česká atletka Karolína Maňasová, které se to podařilo vylepšit na fantastických 11,01 sekundy. Takže úžasný to úspěch, protože to vůbec není o málo. Ten rozdíl je obrovský a hlavně já si myslím, že má ještě obrovskou kariéru před sebou. Smekáme, gratulujeme. Jinak tahle rodačka z Nového Jičína byla právě na tom druhém místě už od roku 2023, které si krásně udržovala právě jako druhá za Jarmilou Kratochvílovou, no a v tuto chvíli už má to prvenství, takže držíme palce, ať úspěchy následují i dál a my už se pojďme podívat na to, jak úspěšné bude zítřejší počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se

0: 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a pokud nás teď poslouchají nějaké opravdu kreativní duše, které mají rádi dobrodružství, zábavu a zároveň právě to vyjádření v rámci nějaké kreativity sebe sama, tak určitě doporučuji se přihlásit na úžasnou akci, která bude probíhat už příští týden a jedná se o rozmarné slavnosti řeky Ostravice. V rámci těch si můžete vyrobit vlastní plavidlo a s ním potom sjíždět řeku, přičemž každá posádka, která se zúčastní, tak získá finanční příspěvek ve výši 2000 korun na stavbu svého plavidla. No a pokud se umístíte na předních místech, tak vyhráváte na třetím místě 6000, na druhém 8 a na prvním 10. Důležité je to, že registrovat se můžete do dneška. Takže dneska je poslední varianta, kdy tam ještě můžete poslat přihlášku. Určitě doporučuji, bude to stát za to, bude to velká zábava, bude to originální zážitek. Všechno bude probíhat potom 13. června a jedná se již o 10. ročník. No pozor, Rádio Čas samozřejmě nebude chybět, takže i my tam budeme mít svou crazy loď, která určitě bude nepřehlednutelná. Tak se tam když tak uvidíme.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
10: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
9: Takže tak.
10: Volejte AAA Auto 800 110 800.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a my už se pomalu, ale jistě řítíme do další hodinky a čekají nás samozřejmě zprávy, které pro vás má Honza Gavelčík, a taky se řekneme čerstvé informace ze silnic. Já jenom doplňuji ještě jednu informaci. Zoo Ostrava oznámila, že se ztratil lemur. Prosím vás, kdybyste ho někde potkali, nešahejte na něho, hlavně není mazlivý, naopak může být i agresivní a určitě je fajn zavolat na číslo, které najdete na stránkách Ostravské zoologické zahrady, kdybyste ho náhodou někde viděli, protože stále je velmi intenzivně hledán.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Rádio Čas. Velký pozor si stále musíme dávat v Opavě na výjezdu na Bruntál. Za kruháčem tady bourala dvě auta dodávka s osobákem. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Karviné v ulici Nádražní. Stále jsou komplikace taky na Blanensku v obci Šošůvka na výjezdu na Vysočany. Tady se srazilo nákladní auto s osobním. A pozor si musíme dávat taky v Břeclavi v ulici Národních hrdinů. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Začátek plavební sezóny pohlídají kontroly. Ostrava bude mít svět dopravy. Fotbalistky už za půl hodiny čeká utkání s Albánií. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku začíná plavební sezóna. Provoz na řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 velkých, které přepravují lidi. Chystají se proto kontroly a preventivní akce.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě vyroste svět dopravy. Město už na stvárnění projektu chystá architektonickou soutěž. Objekt má vzniknout v části bývalé výpravní budovy železniční stanice Vítkovice a jejím okolí. Svět dopravy by se měl otevřít v roce 2030. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
2: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součást je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
0: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: České fotbalistky se dnes v Praze od 17:30 utkají s Albanií. Hrát budou předposlední utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové po 4 zápasech drží neporazitelnost. Zítřek bude jasný až skoro jasný, po ránu s mlhami, na horách může i pršet. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Další mistrovství se tam v hokeji. Kolikáté už?
4: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
3: Kopat?
5: Ale proč kopat?
3: Proč kopat?
4: Je to hokej?
3: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
4: Jo, ne.
5: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a já trošku zapluju na náš Facebook Rádia Čas, kde dneska řešíme ty příchuti jednotlivých zmrzlin, které máte nejradši. Já už jsem říkala, za mě ideální nějaká třeba kokosová, vanilková, případně třeba jahodová, taky fajn. Vy tady často opakujete pistáciovou, Ivka třeba píše kefír s figou, no tak to už je zajímavější. Velmi často tady taky čtu citron a v neposlední řadě třeba Dagmar píše mák a švestka. To zní taky nevšedně, ale divím se, nikdo tady nenapsal jako svou nejoblíbenější příchuť, takové ty opravdu unikátní, které ale vydávám čím dál tím častěji, minimálně v rámci reklamy, jako třeba zmrzlina s červíky, s příchutí hovězího karbenátku, případně, já nevím, třeba rybí zmrzlina. A to si nevymýšlím, tyhle ty příchutě reálně existují a i v Česku si na ně můžete zajít. Těžko říct, jestli máte odvahu pustit se třeba do té hmyzí zmrzliny, já to asi přenechám jiným, ale klidně mi dejte vědět, jestli byste našli tu odvahu.
1: Kritiky, které milujete.

0: Buďte s námi na vlnách Rádia Čas, no a pojďme se podívat, kam si můžeme vyrazit za zábavou právě tento víkend. No a já mám tip na již probíhající akci, takzvaný Den Moab, nebo Den Moravské Ostravy a Přívozu, v rámci kterého se všichni potkáváme na Masarykově náměstí v Ostravě. Probíhá to už dneska, ale bude to probíhat až zítra do 11. hodiny večerní. A cílem je ukázat co nejvíce možností v rámci sportu a kultury, které tady v Ostravě máme. Bude tam docela rozsáhlý program, například klauniáda na chudách, potom také akrobacie na lanech Motýlí svět, kouzelník mikromagie, divadelní představení Studia G a také různé ukázky sportovních klubů, saxofon, komentovaná prohlídka radnice a v neposlední řadě je také Jana Bastien. No a na akcích uslyšíte známé hlasy tady z Rádia Čas, takže určitě se máte na co těšit. Věřím, že tenhle den bude plný skvělých zážitků, na které nezapomenete, takže určitě doražte.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
9: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
10: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
9: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
10: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
11: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: nikdy dost. A máme tady obrovský průlom v rámci našeho zraku, protože se podařilo vyvinout speciální kapky, které by měly být v prodeji do konce roku 2026. A jedná se o kapky, které dokáží korigovat vidění na blízko bez toho, abyste museli nosit brýle. Tak já si myslím, že to spousta lidí ocení opravdu ve velkém. A ještě jeden podle mě důležitější průlom v rámci zraku. Představte si, že došlo k historickému přelomu v medicíně a byla poprvé vytlačena na 3D tiskárně rohovka, která dokázala vrátit zrak slepému pacientovi. A to už jsou opravdu naprosto razantní změny, takže v tomhle ohledu si pojďme říct, neříkám, že ve všem se jako společnost posouváme správným směrem a dobře, ale minimálně v oblasti vědy a výzkumu a jednotlivých vynálezů, tak tam je to naprosto jasné. Teď už se ale pojďme podívat, jak se posuneme s počasím, zdali i zítra bude obdobně upršené počasí, anebo bude naopak sluníčko.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříme se stávají zatáčky, točí se světcem.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední a malá připomínka pro všechny, kteří rádi sledují i odborná témata. Na TV Relax každou středu od 16:55 minut běží série videokástů, které jsou na téma obezity a hlavně léčby. Bavíme se tam opravdu s předním odborníkem, mudrcem Evženem Machytkou, PhD, který se snaží přiblížit, jaké jsou třeba nejnovější metody léčby, radí, jak efektivně a zdravě zhubnout. No a taky tam jsou rozhovory s dalšími odborníky, kteří představují nejnovější vědecké poznatky o lidském organismu a nové možnosti léčby. Já si myslím, že téma obezity a nadváhy se konkrétně v dnešní době řeší opravdu ve velkém, takže proč si na to neposvítit ne s nějakými influencery na internetu, protože těch rad je tam opravdu velké množství. Tady to máte skutečně od renomovaných odborníků, kteří ví, o čem mluví. No a kdybyste náhodou nestíhali ve středu, tak máme i reprízu a ta poběží již zítra, vlastně každou sobotu od 14 hodin.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
5: Hity, které milujete.
6: Radiočas.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady. Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
15: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: Ladíte Rádio Čas, no a teď už nadešel čas, abych se s vámi pomalu, ale jistě rozloučila. Mějte se nádherně, pořádně si užijte víkend a slyšíme se zase při pondělku po 3. hodině. Jako vždycky připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Megaléto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Stále jsou problémy v Opavě na výjezdu na Bruntál. Za Kruháčem tady bourala dodávka s osobním autem. S komplikacemi musíme počítat taky v Karviné v ulici Nádražní. Tady bourala dvě osobní auta a nehoda se řeší taky na Blanensku v obci Šošůvka na výjezdu na Vysočany. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Odvody živnostníků klesnou na loňskou úroveň. V Karvinských Lipinách opět ožívá golfový areál. Hokejisté už znají soupeře na příští mistrovství světa. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dobrá zpráva pro podnikatele. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou představila vláda, podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun.
0: Morava aktuálně.
1: V Karvinských Lipinách znovu ožívá golfový areál. Do jeho dalšího rozvoje se pustili noví provozovatelé, kteří chtějí navázat na jeho sportovní tradici a areál otevřít širší veřejnosti. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Areál si zachová svůj sportovní charakter, současně však rozšíří nabídku aktivit tak, aby si zde na své přišli nejen golfisté, ale také rodiny s dětmi, rekreační sportovci a další návštěvníci.
1: Už zítra se tu koná den plný zábavy pro celou rodinu. Family Opening Day. Zlínský kraj podpoří stipendii žáky vybraných řemeslných oborů. Hejtmanství proto rozdělí 16 středním školám zřizovaným krajem více než 1 800 000 korun. Absolventi řemesel patří mezi dlouhodobě nejžádanější profese na trhu práce.
0: Rádio Čas, sport.
1: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B. Utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května. A zítra se u nás na Moravě a ve Slezsku můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. Po ránu hrozí mlhy, na horách může sprchnout. Nejvyšší teploty se zítra přes den mají pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy po 18. hodině. Pokračuje páteční podvečer na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
4: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
3: Kopat?
5: Ale proč kopat?
3: Proč kopat?
4: Je to hokej?
3: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
4: Jo, ne.
5: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
4: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
5: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
4: Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na jo, tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
3: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.

0: ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
2: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
8: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
7: Kopat?
9: Ale proč kopat?
7: Proč kopat?
8: Je to hokej?
7: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
8: Jo, ne.
9: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Dance Party Rádia Čas.
2: Tak když spolu spíme,

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
1: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí Park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Macchiato.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Dance Party Rádia Čas. Dance Party. For my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Dance Party Rádia Čas. Dance Party.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět.